povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Jestli to jen trochu půjde, tak vám zkusím vyhledat jednu ukázku z oblíbené gramu desky mého dětství, ale radši nebudu říkat ani kterou, kdyby se mi to náhodou nepovedlo, ale tam se tak krásně poznám, konkrétně v několika větách dvou, třech o Hurvínkovi a Spejblovi, že no, zkrátka, první červencové ráno, noc byla výživná, to probereme za chvíli a s vámi opět Rádio Čas, prázdninový čas pro někoho dovolenkový, pro někoho pracovní, vždy hity, které miluji. No a samozřejmě i čerstvé informace dneska s Honzou je přesně 6 a zdraví. Radím se Vyslav Bednář, pojďme na věc.
1: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Hodonínsku u obce Mutějnice. Na výjezdu na Dubňany narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v obci Rosice na Brněnsku. V ulici Na Mýtě tady nefungují semafory a tvoří se kolony v obou směrech.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Praktici můžou od července předepisovat i speciální léky. Letiště v Mošnově hlásí nejúspěšnější rok v historii. Fotbalista Osmančík rozšíří české zastoupení na Novém Zélandu. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé léky se k pacientům dostanou jednodušeji. Vláda od července rozvolňuje omezení pro předepisování léčiv praktiky. Ti budou moct nově ordinovat na 12 přípravků, které mohly dosud předepisovat jenom specialisté.
2: Morava aktuál.
1: Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově potvrzuje nejúspěšnější rok v historii. Po už oznámeném rekordu odbavených cestujících hlásí i ekonomické výsledky. Společnost skončila v roce 2025 se ziskem téměř 54 milionů. Zlínští seniori od 75 let budou cestovat MHD zdarma. Toto zvýhodnění se dosud vztahovalo až na osoby starší 80 let. Proč věková hranice klesla, to nám řekl primátor města Jiří Korec.
3: Důvodem je to, že jsme chtěli sjednotit městskou hromadnou dopravu s krajskou, protože krajská integrovaná doprava má od 75 let a my jsme se proto rozhodli to snížit také na ten stejný věk a od 1.1. tak seniori budou moci jezdit od 75 let zadarmo i městskou hromadnou dopravou.
1: Při kontrole se stačí prokázat pouze platným průkazem totožnosti.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalista Pavel Osmančík rozšíří českou kolonii v týmu novozelandských šampionů Auckland City. 26-letý krajní hráč přestoupil z České Lípy a v mužstvu doplní hlavního trenéra Rudolfa Mozra a záložníka Michala Douděru. Dnešek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30. Zítra už se pak mírně ochladí. Tolik zprávy po 6. začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem.

0: které milujete.
1: Za celý tým, i když oficiálně ještě půlka, protože Lenča dovolenkuje, tak za celý tým krásné ráno, hezký červenec, pohodové léto, no a hlavně Jaruškám, Jaroslavám, krásné vznešené jméno máte, pěkný svátek. A to je tak všechno, co zvládnu říct. Proč? Tak to vám povím za chvíli. 602, dobré

Jeden posluchač kdysi, když si objednával tuhletu písničku a chtěl jí zahrát na Radio Čas, tak řekl, prosím vás, já bych chtěl nožem a sekerou, jo? Od té doby takhle říkám pecce, která se oficiálně jmenuje Pohoda, tedy od Kabátů, a k tomu další a další pecky a hity, které milujete. No, jako nožem a sekerou a ještě třikrát přijetý kombajnem a navíc zavřený do finské sauny, tak jsem si připadal tuhletu noc. Já teda nevím, ono totiž počasí povolilo v tom slova smyslu, jako že teploty měly být včera nižší, že jo, v průměru nějak decentně na Moravě a ve Slezsku, sem tam se už objevila i bouřka, ten pravý zlom přijde až v druhé polovině tohoto týdne, nicméně za mě, a i s tím, že jsem to nečekal, tak jako ten předchozí den byl asi nejnamáhavější. Když jsem se odpoledne šel projít, ale opravdu tak nevinně, už jsem myslel, že to bude jenom léto, ne takové to tropické léto, když jsem se šel projít do obchodu a ještě to byl takový ten úsek, kde opravdu kolem nebyla MHD, tak jsem dorazil do toho nákupáku mokrý, naštěstí já si většinou vybírám oblečení, kde to nějak extrémně není vidět. Jsem si říkal, to musí být nějaký šílený tlak a pokračovalo to i v noci. Nevím, jak vy, jestli mi dáte zpětnou vazbu, jestli jste taky byli překvapení. Já nevím, jako jestli byla nějaká ta trojka, jak se říká, že to dává zabrat i normálním jedincům, natož nemocným a seniorům, anebo jsem tak jako přecitlivělý. No nicméně, jak jsem poslední týdny a měsíce říkal, že už to moc neřeším, to počasí, tak mě to opět přesvědčuje o tom, o té filozofii z dětství, že jsem blíž teda podzimu, zimě, případně začátku jara, no. To je teda mazec. Takže kdyby něco, WhatsApp, jo, dejte mi vědět, jak jste prožívali včerejšek a dnešní noc 776612. To ještě není oficiální otázka, ale tak nějak se rozkoukat a rozmluvit musíme. První červencové ráno, to je to pozitivní, už to voní létem, takže nebudu vám to kazit. Jarka v kalendáři, no a za tým Rádia Čas zdraví Radim Soběslav Bednář. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Tak zas, ať tady nesténáme jako půlku dne, jenom reaguju na svůj předchozí vstup, pro mě teda velké překvapení včerejší den. Já už jsem tak jako to úterý počítal, že bude ano léto, ale už takové trošku, já nevím, asi lepší tlak nebo vzduch a podobně, mě teda včerejšek a noc na dnešek dala největší zabrat a to jsem vám ještě neprozradil teda, že jsem asi probudil mámu, protože jsem během telefonického rozhovoru s kamarádem, který je v Brně, v přímém přenosu mu usnul, on mě poslouchal asi půl hodiny, on má vždycky výdrž, a během toho přímého přenosu ta moje hlava ještě spadla a nějak vytočila maminčino číslo, jo, to bylo někdy krátce před půlnocí, jo, po 23. hodině, tak mi Bobek máma ještě volala, jako jestli něco děje, a potom, protože já jsem vůbec nevěděl, co si říkám, já jsem ti nevolal, já jsem tady ležím a podobně, tak jsme se ještě báli, jestli třeba nevolala sousedka, která nepotřebuje pomoc, jo, naštěstí máma opravdu ještě nespala, takže díky bohu za to, ale úplně vypnutý, ale mám tady podporu, psychickou podporu, WhatsApp, Rádia Čas, Vlaďka, Vlaďko, zdravím.
2: Neboj se, buď v klidu, byla jsem taky v noci propocena a ta noc byla velmi tropická a horká, teplá, takže asi tak. A potila jsem se jako prasátko. Hezký den všem, Vlaďka.
1: Tak Vlaďko, k vám to teda směřovat nebudu, ale když jste to řekla, tak už tady máme dva čuníky. A co se týče Božky, tak asi nám potvrzuje to stejné. My včera v bazénu opět 36 stupňů, doma v noci děs, dva ventilátory a mám pocit, že mi pípla i ségra, ta se teda nepotí snad vůbec nikdy, jo, takže to vůbec nebudu ani nějaké čuňátko říkat, ale píše jo, ta noc byla hrozná, takový ten vyplazený smajlík. Prosím vás, já teď tiše závidím našemu kolegovi Jirkovi. Jirka nás sleduje na dálku, je to jeden z režisérů, který zabírá tahle ta rána pro televizi Relax, jo. Takže nezapomeňte, že si nás můžete dát klidně v záznamu. Všední dny, myslím, že dopoledne a dokonce i o víkendech, pořadu Ranní káva s Rádiem Čas právě na TV Relax. A Jirka nás zabírá na dálku z Finska. Tak jsem se koukal na Finsko, jo. Dneska mají ještě v uvozovkách teplo, nějakých 22 stupňů, zamračeno, ale zítra, má zbalit kufry a jet, zítra zataženo a kolem 18-19. Doufám, že Jirka, pokud poslouchá, mi dá za pravdu a mimochodem takovou předpověď mají třeba až do příští středy, jo? Já si to jenom představím a už je mi strašně dobře. Za minutu 7:15, dobré ráno, Moravo.

0: Radní pozdravení všem, kteří poslouchají Rádio Čas. Pravda, uprostřed týdne, ale nějaké to jedna. To prvenství tady máme, protože začíná nový měsíc, první červencový. Jak jsem se včera dozvěděl, dokonce z více zdrojů, teď oficiálně pedagogům začínají prázdniny, takže i vám pevné nervy, zasloužený odpočinek a stín a sedmý schod a trošku se napojte po tom náročném roce 2025-26. No a vy všichni můžete se nechat inspirovat tím, co nám říkají hvězdy, jako vždycky velmi upřímně Milan Gelnár osobně a ranní várka pro Skřivany připravena.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude obdobná jako den předchozí. Pouze ostré hrany konfliktu budou o něco zaoblenější. Nicméně nově se nejspíš budou projevovat všeobecné sklony k necitlivosti. Stále by se ale mělo dařit zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak býkům pomůže vsadit na trpělivost a klidnou hlavu. Kozorozi nekompromisně směřují ke svému cíli a pany budou čerpat sílu a energii z relaxace. Střelci mohou pociťovat větší přízeň opačného pohlaví. Berani budou ujíždět na vlně živočišných radostí, ale vy skvěle využijí možné šťastné náhody. Váhy mají velkou šanci na novou lásku. Blížencům dnes půjde všechno samo a vodnáři mohou zažít zajímavá karmická setkání. Ryby budou utíkat do klidu přírody. Radci promění své vyhrocené emoce ve správné životní směřování a štíři se dnes nenechají rozhodit žádným problémem. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Hit

0: I ty, které milujete, pohodička nového dne, 1. červencového. Já bych s dovolením ještě udělal jednu bilanci, protože když tady mám kolegáčky, jak tady prochází za sklem a občas tak jako mávnem, tak nemůžu nepozdravit Honzu Gavelčíka. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno, ahoj Ráďo.
0: Tak prosím tě, povídej přiháně, já to před chvilkou zmiňoval, jakou ty jsi měl jednak noc na dnešek a hlavně včerejšek, protože mě teda ještě jednou opakuju, extrémně překvapil. Oficiálně, jakoby podle předpovědi, už to mělo být lepší, ale mi ten včerejšek přišel nejhorší a padl jsem takzvaně za vlast. Takže prosím tě, tvá reakce, tvé tělo, co na to říkalo?
1: No, já se přiznám, že já jsem včera byl v rádiu odpoledne, měl jsem tady klimatizaci, tak jsem tak nějak to, co se děje venku, nevnímal. No a večer jsem vyrazil k vodě na Hlučínskou štěrkovnu, takže jsem byl i rád, že je takové teplo, ale žasnul jsem, jak ta voda v tom jezeře najednou už je teplá, že z počátku minulého týdne ještě byla třeba tak půl metru pod hladinou studená. A teď už je teplá, kamkoliv prostě se potopíš, takže opravdu to vedro dělá divy.
0: Naši jsou teda u takové malé řeky, nebudu jmenovat kde, ale kousek od Hradce nad Moravicí, takže díky bohu mají ten přepěch, že se tam občas můžeme právě svlažit ty nohy. No a je rozdíl nějaká dubnová, květnová a teď jako dneska už můžeme říct červencová voda, protože přesně jak ty říkáš, my proto na severu máme výraz, že jo, jako ch, takže jako ch.
1: Tak to nevím.
0: Ch. Jo, no, jiný výraz pro culání.
1: Jako chcanky.
0: Oni, no, tak
1: jo, to vlastně nemůžu říct takhle v rádiu, dobře.
0: To prostě je to pojmenování, no, ano, je to
1: a jak
0: zvolání,
1: jak se stal na tu noc, no tak ta, no, to jako byla taková divočejší, protože ono možná je to i tím, že včera vlastně v kolik, v 1.52 byl včera ten úplněk, ty to znáš.
0: Je počkej vlastně.
1: No, on byl úplněk, no, a tak se mi tak trošku špatně spalo. Noc. A jak ty jsi říkal, že jsi volal s tím kamarádem z Brna, no, jak jsi usnul, tak já jsem měl taky hovor, taky jsem u něho usnul, ten hovor vlastně ještě pořád pokračuje.
0: A už si vzhůru.
1: A já jsem se teda dozvěděl, že v noci prý byla bouřka, já o tom ani nevím.
0: Počkej, Ostrava, fakt,
1: no.
0: Vízlo nás to?
1: Jo.
0: No tak takhle, cestou do práce ráno to znát nebylo, ani tím tlakem, jo, takže co si budem. Takže prosím tě, jenom taková vesmírná objednávka za hodinu v tento čas, že bychom si dali víš, nevíš?
1: No tak chystal se ty, tak se trošku bojím, že zase prostě spoustu věcí nebudu vědět, ale dohodli jsme se, Ráďo, že na pátek chystám já a těším se.
0: A dohodli jsme se, že se v pátek budu bát já, jinak pohodový pracovní den.
1: Hezký
0: a vám
1: den.
0: Taky, naši moji milí.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Za minutu půl sedmé, ranní program Rádia Čas s Radimem, já vás zdravím, první červencové ráno. V těchto dnech, a tak jasně nesouvisí to s meteorologickou vyhlídkou, ale taky trošku astrologickou, možná máte nervy, jste přecitlivělí, v mém případě to platí úplně, protože já jsem úplníkové dítě. No zkrátka, dorůstal úplněk, teď máme lehce po něm a ještě tak jako 2-3 dny to tak jako bude ta energie takzvaného jahodového úplňku. Navíc v kozorohu, který si žádá řád disciplínu, ale pozor, jako v tomhle úplňku třeba opravdu můžete podpořit své pracovní cíle, jo? Pokud jste do něčeho kousli, nebo já nevím, jste řešili s šéfem třeba vylepšení platu, tak jako dobře se vám bude jednat, asi takhle to řeknu. No nicméně kozoroch je taková trošku chladnější nátura a projevilo se to o víkendu a to už úplně dorůstal taky v italském Terstu, nevím, jestli jste o tom slyšeli, oni tam mají pláž Lanterna a je to poslední veřejná pláž v Evropě, pokud se nepletu, která je nepevněně rozdělená, nejenom ve vodě, ale taky jakoby prostě na té pláži takovou zdí. A ta odděluje opravdu ženský a mužský svět, jo? Myslím, že vlevo jsou ženy a děti do 12 let a vpravo muži a tak dál. No a byla tam potyčka, protože jedna žena to po mnoha a mnoha letech porušila, protože potřebovala přenést někam své dítě, pokud se nepletu ještě s handicapem, a strhla se kolem toho obrovská nejdřív hádka, taková ta alá Itálie, potom se tak málem začali šťouchat, no, takže si vynadali jakoby do způsobu středověku a že to je jako za dávných časů a tak dál, no tak jako prostě někdo má rád ten řád a disciplínu, ale myslím, že nebude dlouho trvat a i ta pomyslná berlínská, ale italská terská zeď se zboří. Doprovodná fotka taky stojí za to. Když tak doporučuji novinky.cz, jo, mrkněte a vy ostatní to budete mít v přímém přenosu, nebo takhle možná v záznamu, v pořadu Ranní káva s Rádiem Čas na televizi Relax. Tam to budete mít i obrázkem. Jo, tak prosím vás, dvakrát měř a jednou řeš, než něco řekne. Ne italsky, ale klidně i česky. Víte, co ty emoce s námi dělají. Ňunějte se a my vám k tomu budeme hrát.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

Muzika, jeden hit za druhým, ale pozor, taky jeden zážitek za druhým, protože vám prostřednictvím rádia Čas jako každé léto, jako každé mega léto přinášíme různé akce, volňásky na divadla, festivaly, na jednotlivé koncerty. Dnes například budete moci odpoledne vyhrát až 5 koncertů v rámci svatováclavských hudebních slavností, což je taky velká tradice. Takže kdo rád spíš tuhletu muziku, tenhle ten žánr, tohleto napojení muzikální, tak samozřejmě i dneska budeme skládat tajemnou větu v rámci megaléta. A když jsme u těch zážitků, tak možná bychom mohli zasondovat a budeme tak dělat celý první červencový den, na jaké akce se letos v létě těšíte úplně nejvíc. Jasně, že možná očekáváte, že něco dostanete zadara od nás, a já se vám nedivím, protože my ceníme, když jste hravé nátory, ale máte koupené lístky na nějaký festival? Konec konců povídáme si teď v přímém přenosu na začátku Beats for Love ostravských, což taky trošku ty tropy povolí a doufám, že se vám bude lépe tancovat. Včera nebo předevčírem by to byl mazec. Takže je nějaká taková akcička, na kterou máte políčeno a rozhodně vyrazíte? Pár vlaštovek, ne moc, to jsem čekal více na Facebooku Rádia Čas. Tomáš píše, těším se v létě na Guláš Fest ve Valmezu. Potom taky, pokud se nepletu, aha, tak to je, to jsou jenom podrobnosti jakoby k tomu. Markéta, vzhledem k domovu, žijeme každoročně u hradu Točník a Žebrák, takže Hrady, a letos se těším taky na Marka Ztraceného a možná si dáme i opět Radeček. A teď nevím, jo pozor, LP, Marek Ztracený a opět Radeček, takže jednotlivé koncerty od nich. Beats for Love, jasně a stručně napsal Honza, tak teď prosím ještě vás WhatsAppové, můžete nám poslat klidně fotoodkaz na tu akci, můžete to popsat slovy, můžete to jenom škrábnout, pokud nemáte po ránu čas, 776612800, ještě jednou, na které letní akce se v letošní sezóně těšíte opravdu nejvíc. A neříkejte, že nikam nepůjdete, nedělejte bednáře.

Nový měsíc začal, první červencový vonící létem a samozřejmě přináší řadu novinek, jak jsem pochopil, třeba i pro majitele psích maslíčků. Takhle, jako nechci si hrát na odborníka, ale jak jsem pochopil, teď už opravdu všichni hafani musí být v centrální evidenci, takže pokud si nějakého bobka pořídíte, tak jako nemusíte spěchat, ale zaregistrovat to můžete třeba při nejbližší návštěvě veterináře, kdyby šlo na injekci proti vzteklině a podobně. No a ti si potom vyberou poplatek podle té či oné ordinace, takže tohle to je jedna povinnost. No a druhá, nevím, jestli to je dobrá zpráva, mi to přišlo docela přehledné, ale prostě Český hydrometeorologický ústav. A chtěl jsem to říct i z toho důvodu, že se mi to hezky jako říká. Je to na rozmluvení dobré, Český hydrometeorologický ústav. Právě od začátku července mění systém výstrah. Mimochodem, tyhle ty tropy, které nás teď trápily posledních 4-5 dní, no možná skoro už týden, co si budem, tak prý už to mělo políčeno někdy, jak už na jaře věděli, že se tohle to chystá, jo, jak oni tak jako zkoumají, jsou to borci. No a ten systém výstrah prý má být srozumitelnější, takže víc se zaměří na dopady a nebezpečné jevy a možná rizika, jo? Jako jestli je to víc nebezpečné pro lidi, pro naše mazlíčky, pro hospodářská zvířata, pro infrastrukturu a tak dál. Takže uvidíme, jestli uvidíme, ale já doufám, že dlouho neuvidíme žádné podobné varování, protože, jak říkám, noc na dnešek opravdu stačilo. Tak doufám, že jste v pohodě, že se ňuňáte, pokud marodíte tak či onak, tak hudba jako lék. Dneska s Radimem, já vám přeju krásný den za celý tým Rádia Čas.

0: Jeden hudební zážitek za druhým, no a vlastně i ve vašich příspěvcích na vlnách Rádia Čas, ať už zvolíte Facebook nebo WhatsApp číslo 7766 12800, nás dneska zajímá, na jaké kulturní akce se letos nejvíc těšíte, a ono to nemusí být jenom série festivalů, koncertů, ale taky různá divadla, představení a tak dále, jo. Takže bereme všechno. První dneska online cestou napsal Pavel: Hrady na Bouzově, jezdím každý rok. Další zpráva od Matěje: já se těším na Štěrkovnu, Open Music, Hlučín, už taková tradice, už si neumím představit, že bych nešel. Jo, párkrát jsme s pány pořadateli měli pohovor, spíš oni nás zvali právě. Mimochodem, pokaždé to bylo už v době, kdy bylo skoro vyprodáno, tak doufám, že i letos od 23. července bude podobná bilance. No a když se podívám přes Facebook Rády a Čas, jestli jste přispěli nějakou novinkou, dávám kolonku nejnovější, jasně, David. Moc se těším, že s manželkou vyrazíme na svatováclavské slavnosti do pivovaru Kamenice nad Lipou, jednodenní festiáček s výborným pivem z Kamenice a tak dál, a tak dál. Tak já nemůžu nezmínit taky jednoho svatého Václava, i když trošku jinak. Megaléto Rádia Čas. Já jsem si dal nízko šavličku, takže jste asi neslyšeli znělku, jo? Megaléto Rádia Čas, Megaléto Rádia Čas. Já jenom, že svatováclavské hudební slavnosti, tradice, která probíhá vždycky po prázdninách a trvá několik dní, tak ze série všech těch koncertů si budete moci vybrat 5 v rámci letošního megaléta. Tedy pokud složíte tajemnou větu a že jste to vy, myslím, že už je nejvyšší čas na to přihodit první slovíčko do placu, tak to první slovíčko v rámci tajemné věty, v rámci megaléta je mám. No, delší nebude. Prostě zapište si mám a postupně v průběhu dne budeme skládat další a další slova. Celkem 4 slova, jo? A takže jste to vy ještě jednou. Rádě řekl mám.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: jsem si přečetl takový výstižný popisek nebo článek na téma jahodový úplněk, který prožíváme společně v těchto dnech, je v Kozorohu. A zase po nějakém čase, právě v tomhletom období, kromě toho, že to je teda síla i po nocích a spánek a tak dál, tak můžete zbilancovat, jako co vám jde, co vám nejde. Co vám jde, nebo prostě do čeho jste posledních, dejme tomu 6 měsíců, šli naplno, tak by vám měla přijít nějaká ta pomyslná odměna, třeba i na pracovišti, jo. No a co pokulhávalo, tak to si víceméně nějak jako cíleně, ta matka příroda řekne, hele, ty potřebuješ odpočinek nebo něco zrekonstruovat, takže tady máš prostor, jo. Hlavně u nás lvů říká, jo, jste se moc nešetřili, takže na spánku i na vašem zdravíčku nebo na těle, tak doufám, že to je jenom potící se tělo, to bude znát, no. Tak jsem si trošku postěžoval, za 5 minut 7 a jinak jsem rád, že jste tam. Společně si užíváme, vlastně slavíme první červencový den a to slavíme, říkám i navzdory tomu, že teda noc byla teda opravdu tropická. Nicméně, pro Českou republiku a mám pocit, že i pro Evropu přijde teď uvolnění, tak pojďme si teď užívat to klasické léto. Místy dokonce i s teplotami lehce podprůměrnými, dneska ještě ne, ale v těch dalších dnech. Takže jako velká úleva, zase se na sebe budeme usmívat v MHD na chodnících. No a dopřávat si všechno, co dopřává Rádio Čas. Když nám k tomu napíšete nebo namluvíte, na jaké akce, kulturní akce se letos v létě těšíte nejvíc, budu rád jako malý kluk. WhatsApp číslo 776612800 nebo je vám k dispozici Facebook. Dobrý den.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Čas.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Nehoda nás aktuálně potrápí. Na trase Kokory Olomouc osobní auto tady narazilo do svodidel. Vážná nehoda se řeší na Kroměřížsku u obce Morkovice Slížany. Na výjezdu na Počernice Tetětice bourala dodávka s osobním autem. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Záchranáři zasahují taky v Holíně na Kroměřížsku v ulici Komenského, kde bourala dodávka s osobním autem. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku na trase Mutinice Dubňany. Tady auto narazilo do stromu a z komplikace my musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce střídou 3. května tady probíhají práce na vozovce.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Taky červenec bude teplý a suchý. Ve Zlíně se otevírá opravený bazén. Teniska Krejčíková se utká o postup do 3. kola Wimbledonu. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Začátek července nabídne příjemné teploty. Už od 2. prázdninového týdne se ale má začít znovu oteplovat. Prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a suššího počasí i ve 2. polovině měsíce. A podobně to má vypadat i v srpnu.
8: Morava aktuálně.
7: Nevhodné parkování u Karvinského moře může ohrozit záchranu lidských životů. Stále oblíbenější lokalitu bude proto teď víc hlídat městská policie, říká její ředitel Petr Kionka.
9: V případě zásahu záchranných složek přitom může každá minuta rozhodovat. Proto budeme situaci nadále kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují značení, postupovat důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost návštěvníků a zachovávat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
7: Ve Zlíně se dočkáme dalšího venkovního bazénu. Zařízení v areálu Zlínských městských lázní se dnes po opravě opět otevírá veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval.
2: Rádio Čas Sport.
7: Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo čeká taky Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou. Dnešek bude polojasný až oblačný, čekají nás přeháníky, objevit se můžou taky silnější bouřky a nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 25 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 7 pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem.
3: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jeden za druhým, hity, které milujete i první červencové ráno s Radimem na Rádio Čas. Velké pozdravení vám všem i vám, kteří jdete spát. Já už dneska několikrát zmiňoval výraz jako léto, prázdniny, tropy a tak dál. My v průběhu prázdnin budeme taky sondovat, kterou letní písničku s tím máte spojenou, takže to nemusíte odpovídat. Já vám jenom prozradím jednu ze svého dětství, která mě vždycky provází a vždycky, když jako se začne mluvit a skloňovat léto, tak se mi vybaví kazeta. Bylo to tehdy 20 dnej Suprafonu se to jmenovalo. Každoročně vydávali a vždycky tam byl úryvek písničky, která v té době letěla. No a někdy začátkem 80. tam byla taková krátká dvouminutová písnička od Heleny Vondráčkové Hej ty tam. Častokrát se stane, že někdo někde vytáhne nějakou pecku a ta se potom znovu i po letech stane hitem. Pamatujete si třeba na seriál Stranger Things a díky tomu i znovu hit parádovou jedničku od Kate Bush Running Up the Hill, jo? Tak pozor, ne, že bych já způsobil jako nový letní hit pro Helenu, ale tak zase na druhou stranu příští rok 19.6. bude v Edenu slavit kulatiny, takže by se to mohlo spojit s tím. Já jenom prostě jenom... Je to ta esence mého dětství, že jenom malý kousek vám pustíme i já si zkusím teda zabroukat s vámi, pravděpodobně vy všichni hlavně jako menší odrost vůbec nebudete vědět, ale mě prostě bavila, no počkejte, jak to bylo.
1: Zas přišla doba zkoušek a prázdniny tuč.

Tak jasně, že text nebyl žádná Nobelova cena za literaturu, ale prostě je to esence léta. Počkej, tak to bylo dál. Zas přejde, ne, aha, ještě ne, ještě mezihra. Zas přejde doba prázdnin, jo, když tak si dohledejte v kanceláři, kdybyste chtěli se přidat. Zas přejde doba prázdnin a přejde ten léč.

0: a tak dál. Ah, bože můj, no tak jo, rád se vrátil do 20. století, vy jste v 21. 1. července 2026, máme 7 minut po 7. a jedeme dál, necháme to profíkům.
1: Dobré ráno.

Teď mám pro vás pár men a jestli víte, co mají společného, mimochodem krásné dobré ráno s rádiem Čas, Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones, mimochodem u těch dvou jsem to nevěděl ani já, nebo taky Sinéad O'Connor, zdravím tam nahoru do konštířského nebe, stejně jako třeba zpěváka Kurta Cobaina, skladatel Beethoven, už vám to cinká? Jasně, to jsou osobnosti, které i když geniální, tak se potýkali nebo potýkají s nějakým psychickým onemocněním. A mimochodem fenomén paranoia, který už je takový jakoby opravdu pomyslným vrcholem, to už je velké trápení, tak s tím se svého času potkal třeba i legendární Nikola Tesla, prezident Lincoln, tedy americký prezident Lincoln, a nebo zakládající člen kapely Beach Boys. No já jenom, že tak stejně se jmenuje, jak jsem trošku dohledával perličky k tomu i nové video za raní tým, to vás nemá vystrašit, ale rozesmát, protože někdy smích léčí, ať už nás bolí duše nebo tělo, tak pokud vám to udělalo hezčí den i dnes, tak pošlete ho dál. Díky za lajky, za komentáře a ještě jednou místo určení Facebook, Instagram Rádia Čas a nové videjko Paranoia. Posíláme dál. Hity, které miluje.

Tak si tady studuju přes Facebook, případně WhatsApp, Rádia Čas, na co máte letos políčeno. Jasně, byli bychom rádi, kdybyste zůstali jenom ve stínu a celou dobu s námi, ale prostě je spousta letních akcí, takže chystáte se na něco oficiálně. Dobré ránko, dneska mě čekají Beats for Love, jdeme si zatancovat na Calvina Harrise, bohužel to vypadá spíš na tanec mezi kapkami deště. Já bych to asi bral, ale chápu, no. Potom mám ještě Shakespeareovské slavnosti, konkrétně Večer tří králový, loni to byla zimní pohádka, úžasná atmosféra na těchto akcích, tak to byla zpráva přes WhatsApp od Míši. Dobré ráno, my se strašně moc těšíme na Ondrášovu Valašku, která se koná tento víkend ve Skanzenu a na stráni Rožnov pod Radoštěm, napsala Jana z Olomouce. A my totiž dneska sondujeme, kam se letos chystáte, na jaké akce, kultury, divadla, festivaly. Já jsem trošku koukal na ten zatím nejnavštěvovanější. A ku podivu ho nepřekonali ani v posledních letech Madonna, Lady Gaga, dokonce ani Shakira, protože pořád prvenství. No už to bude letos 32 let, tak pořád to patří Rodu Stewartovi. Britskému zpěvákovi s typickým hlasem a účesem, kterému se občas říká zpívající ananas. Myslím, že to bylo na Silvestra v 94. Božské Rio de Janeiro, Copacabana a počkejte, já se podívám. To nešlo spočítat, jo, ale odhadem 3,5 až 4,2 milionu lidí, ale tak jako divili byste se, když zpíval takové pecky a takové balady jako třeba tento zážitek. Chápete, že já jsem našel mezihru? Tak já to trošku posunu, jo, jsem to trošku ulítlo, fajn.

0: Teď si představte, že ho sledovala, no, na dnešní počty prakticky třetina celé České republiky na jednom místě. No, husina až za roh. Tak jo, tak vám přeju léto plné zážitků a samozřejmě přidávám jeden malý astrologický, který nesmí chybět. Milane.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Středa bude obdobná jako den předchozí. Pouze ostré hrany konfliktu budou o něco zaoblenější. Nicméně nově se nejspíš budou projevovat všeobecné sklony k necitlivosti. Stále by se ale mělo dařit zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak býkům pomůže vsadit na trpělivost a klidnou hlavu. Kozorozi nekompromisně směřují ke svému cíli a pany budou čerpat sílu a energii z relaxace. Střelci mohou pociťovat větší přízeň opačného pohlaví. Berani budou ujíždět na vlně živočišných radostí, ale vy skvěle využijí možné šťastné náhody. Báhy mají velkou šanci na novou lásku. Blížencům dnes půjde všechno samo a vodnáři mohou zažít zajímavá karmická setkání. Ryby budou utíkat do klidu přírody. Radci promění své vyhrocené emoce ve správné životní směřování a štíři se dnes nenechají rozhodit žádným problémem. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbuz Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Pohoda, léta, hity, které milujete, doufám, že i se mnou. Radím, pěkně vás zdravím za celý tým Rádia Čas, přeju hezký první červencový den. Ale tak jako víte, co s námi dělají teploty. Doporučí se nám stín, doporučí se nám tekutiny správně zvolené, ale občas nás to vede taky jako k nečekaným činům, protože... Já se přiznám, a měl jsem to několikrát i v horoskopech v posledních dnech, že mám teda hodně vášnivou, jo? Nechci použít výrazy, jako co mě napadá, ale prostě radši, ať mi nikdo nelichotí, nebo toho využiju, asi takhle to řeknu. No, loni na dovolené, toho tuším bylo v červnu, na Malorce to bylo, toho využila dáma, když navštívila jako host jednoho rezortu společnou saunu. Ta dáma je Irka a v době toho činu měla 39, no a nějak se zapovídala s mladým 20-letým Švédem, jo, takové irsko-švédské spojení a fungovalo to do té doby, dokud si povídali a smáli se, poté někteří hosté ze sauny odešli, no a dáma se jala dělat trošku víc. Její flirt spočíval v tom, že si rovnou sáhla a rovnou zamířila na mužovi genitálie. Mladý muž se tedy ohradil, protože holt jako možná nebyla jeho typ, nebo možná to bylo moc rozhycované místo a řekl, ne, tohle to opravdu není moje parketa. Nicméně dáma se pokoušela dál, tak se mladý muž zvedl, odešel ze sauny a nahlásil to strážcům zákona. Tak trvalo to pár měsíců, protože někde dokonce chtěli, ať jde na 18 měsíců za katr, nakonec se domluvili, proběhla tam omluva a docela sympatické finanční odškodné za sexuální obtěžování. 10 000 korun na naše, je to zhruba 2700 eur, samozřejmě ostuda, protože jsou k tomu doprovodné fotky a já mám pocit, že se v tomu ve světě jakoby milostný hrátek říká MILF. Milav a zajíček, že ano? Tak pokud nevíte, tak já taky budu dělat, že nevím. V každém případě dvakrát měř a jednou ne, řeš, ale sahej, protože nikdy nevíte, jak moc druhá strana bude nebo nebude vstřícná. I když jako já jsem v období, kdy beru všechno. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak doufám, že s muzikou spokojení 1. července v plném proudu. Kolega Honza Gabelčík, Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Já už to zmiňoval několikrát, ale zeptám se tebe, ty jsi věděl, jak to mají pedagogové s prázdninami?
1: No pokud vím, tak oni mají jenom určitý počet týdnů, že oni začínají nějak v červenci a končí někdy kolem 20. srpna, protože pak už musí do školy.
0: Jasně, vím, že tam poslední někdy týden, někdy dva už se chystají takové ty jak třídy, tak vlastně prospekty, ale já
1: a vlastně tam bývají i ty zkoušky různé, no, třeba když
0: někdo
1: propadne.
0: Ale já na začátku teď týdne už tvrdil, že mají prázdniny, tak se mi ozval pár pedagogů, že teda ne, že musí ještě být oficiálně v té škole a právě startují až dneska, tak jsem je chtěl ještě jednou pozdravit.
1: Je to pravda, no, můj kamarád taky pracuje ve škole a já to taky nevěděl. A on teda dělá na střední škole a my jsme si psali, já mu říkám, tak co si někde uvory, on blázne, jsem ve škole a to bylo včera, že jo, a přitom už byly prázdniny.
0: I když asi už je to trošku uvolněnější a člověk tam má jakoby...
1: Teda včera, no ne, počkej, včera v pátek to bylo, tak.
0: Jo, tak prostě...
1: Ne, včera, máš pravdu,
0: a
1: včera.
0: A tak se rozdávalo vysvědčení, jo. To všichni bylo už takový omámení, tak jo. Nicméně dnes, i když je to uprostřed týdne, je to něco nového, je to 1. července 2026, no a tentokrát se zeptám já na pár... Nechci říkat jednoduchých otázek, protože pro každého je jednoduchá něco jiného, ale prostě pojďme si hrát.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
0: A ani nebudu říkat, to dáš, i když vím, že to dáš. Tento den píše mistr Jan Hus svůj poslední list z Kosnice, kde byl také o pár dní později popraven. V kterém roce?
1: No.
0: No, července a ten rok, že jo?
1: Jo.
0: To jsme si vždycky pletli někteří Cyrila a Metoděje a taky upálení mistra Jana Husa.
1: No to já nevím.
0: Chceš navést na století?
1: Jo.
0: 15. století.
1: No, 14, já vím, ale 53?
0: To už asi už nebyl. To,
1: 23?
0: To, ne, tak 1415. 1415.
1: Jo, a jsem nevěděl, proč tam byla trojka. Mě jsem tam nějak jakože pletla trojka.
0: Jak se jmenuje, nebo jmenovalo, nebo jmenuje dodnes, protože nedávno jsem šel kolem jeho hlavní působiště v Praze, kde kázal dobrých 10 let. Mistr Jan Hus. Mám ABC.
1: No, tak asi spíš ABC.
0: Jeruzalémská, Nazaretská nebo Betlémská kaple.
1: Jeruzalémská, Nazaretská nebo Betlémská kaple.
0: Řekni si to klidně každé zvlášť, teď ti
1: Jeruzalémská
0: cinkne. Kaple.
1: Kaple, Jan Nazaretská. Hus, Nazaretská, Jan Hus.
0: Nebo?
1: No já bych řekl Betlémská.
0: To tak. V roce 1883, neboj se úvodu, byl vydán abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou. Prostě první telefonní seznam. Pojďme si připomenout, zvlášť v tento letní čas, všechna základní čísla tísňových linek, ty tři základní, to univerzální a ještě městskou policii mi tam hoď.
1: Dobře, takže 150 jsou hasiči, 155 záchranáři, 158 policie, měšťáci mají 156... A pak 112, to je taková ta centrální.
0: Je se úplně jako na pána. Tento den byl firmou Sony představen první Walkman. Nemůžu se nezeptat, jako jestli jsi měl Walkmana, jestli třeba pamatuješ na jeho barvu?
1: Měl jsem Walkmana, měl černou barvu a vyhrál jsem ho na jednom konkurenčním rádiu.
0: Já si pamatuju takový tmavě vínově červený, to byla krásná barva. Nicméně, ve kterém to bylo roce? Ta premiéra toho Walkmana.
1: Já si myslím, že to mohla být 80. léta.
0: Já ti napovím, že to byl rok, kdy mimo jiné začalo pravidelné střídání zimního a letního času. Od té doby vlastně, kdy to změnili, tak do té doby...
1: Takže to bylo dřív tím pádem, dobře. Aha. Tak já nevím, tak ještě nějaká nápověda by se hodila.
0: O pár týdnů později po této události jsem se narodil já. Regulérně.
1: Takže to bylo v roce 1978.
0: Honzo!
1: 79.
0: To nevím, jestli ti mám uznat.
1: Promiň, Ráďo, o pár týdnů to může být třeba i 50 týdnů, chápeš?
0: Dobře.
1: No, ber to tak.
0: Poznáš jednoho z dnešních opravdu známých oslavenců, je to tedy žena, já ti ještě slumím pod kres.
4: Témata, ve kterých jsem schopná, jako někdo někde napsal, že jsem nemilosrdný stroj na rozhovory, nebo něco takového. Tak jako je pravda, že u těch některých softovějších témat, já teď ráda dělám rozhovory s malými dětmi, tak u toho tak samozřejmě roztaju, že tam najednou je vidět jako i ta moje mikčí.
1: Možná bys mohl říct, v čem podniká tahle ta osoba, tak dělá rozhovory, jsem pochopil.
0: Ano, přesně tak, v poslední době je královna rozhovorů, nebo jedna z, má taky stejné iniciály.
1: Jako ty?
0: Ne, jakože jak jméno, tak příjmení na stejná písmena.
1: Aha.
0: A je hodně spojená s televizí DVTV.
1: Jo, já asi vím, no, ale nevím.
0: A kdy, tak dobře, takže malé ne, ale kdybys mi měl doplnit Daniela?
1: No, Daniel Drtinová, že by to byla? Ano, tak, to si pamatuju teď ještě z České televize, je to
0: no,
1: ona.
0: Výborně,
1: ano.
0: A před 20 lety toto letí začaly v České republice uzavírat registrované partnerství vlastně první páry osob stejného pohlaví. Vyjmenujme, Honzi, alespoň pět slavných osobností z duhového spektra, je mi jedno, jestli žijící, nežijící z Česka nebo zahraničí. Prostě tak. Kluci na kluky, holky na holky.
1: Pavel Vítek. Mm-hmm. Kdo ještě? No tak já nevím, no tak... Tak dobře, no, tak Neil Tennant, jakože Pet Shop Boys.
0: Přesně, tak Pet Shop Boys.
1: Jsem to nějakou dobu tak hodně poslouchal.
0: Někoho ze známých influencerů bys řekl? A to možná nevíš vlastně, no, takže to je jedno.
1: Já nevím, jak to mají, protože...
0: Mimo jiné, Kovy.
1: Jo, jo, jo.
0: První česká superstar.
1: Aneta Langerová, vidíš to?
0: Aneta Langerová,
1: to
0: úžasná, výborně. Tak
1: Freddie Mercury, že jo?
0: Ano, klidně bys mohl říct partnera, že jo, Pavla Vítka.
1: Ano.
0: Ne, já tě nechci trápit.
1: Já ho zdám, ježišmarja, když jsem s
0: tak jiná napověda, to byl Janis Sidovský.
1: Ano, ano.
0: I'm so excited, and I can't hide it, I know. Aha, tady jsem dal blbou písničku, že jo, tak Elton.
1: John.
0: Tak dobře, anebo Oscarová herečka, taky režisérka Mlčení jehňátek. Já tě trápím, že no, ale jinak pozor, jako většinou si řekl, Jodie Foster mě napadla, Osmany Lafita.
1: Osmany Lafita, no to je pravda.
0: Honzi, máš to za sebou.
1: Fakt?
0: Máš
1: tak to byla rychlovka, počkej, zítra se hodí Marod, já v pátek přijdu.
0: Ne, ale nepřivolávej a děkuju moc.
1: Taky děkuju. Čas. Radio Čas. Hity, které miluje.

0: Prostřednictvím Rádia Čas posíláme pohodu, muziku, ale taky možnost vyhrát dneska odpoledne pět ze série, z velké série koncertů už 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. Takže nejenom popina, nejenom rokec, ale třeba i klasická muzika na všechny možné způsoby. Ještě jednou Svatováclavský hudební festival a celkem pět koncertů pro jednoho z vás, tedy pokud i dneska složíte tajemnou větu v rámci megaléta. To první slovíčko jsem už hodil do placu a ještě rád připomínám, je to slovo mám. Zapište si slovo mám. No a možná i proto dneska sondujeme, hlavně protože začaly prázdniny už se vším všudy, tak na jaké akce se letos nejvíc těšíte? Kulturní, divadelní, festivaly, koncerty, vlastně cokoliv vás napadne v Česku, v zahraničí, protože někdo za kulturou opravdu vyjíždí i do zahraničí. No a audio, což vždycky cením, poslal posluchač Mára, Marek.
1: Na jaké akce se nejvíc těší? Tak máme, jdeme na Simonu do Třínca v novembri, ale jinak budeme si užívat voľná a rôzne akcie, jak sú krstiny a podobné veci s vnúčatami. Priateľke sa narodila vnúčka pred 2 týždňami. Mne sa za zhruba 2 mesiace narodí vnúk, takže som presvedčený, že tých akcií spoločenských budeme mať viac.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Ano, gurmánské zážitky a taky vášeň ze hry dopoledne s Alešem. Já za tým Rádia Čas takhle z rána přeju dobrou chuť k snídani. No a protože začal nám nejenom červenec, ale taky prázdniny série dovolených a gurmánských zážitků, tak že bychom si mohli smlsnout na zmrzce. Prosím vás, jako pokud jste náhodou vyhráli ve sportce a podobně, tak bych možná doporučil hrábnout do té úplně nejdražší, která je oficiálně v Guinnessově knize rekordů, i když ono se to mění po každé. Snad to říkám správně, jo, je to japonský desert Byakuya, pokud to říkám špatně, omlouvám se, ale v překladu by to mělo znamenat bílá noc a v podstatě to není desert, je to takový jako gurmánský zážitek a opravdu rituál se vším všudy, podobně jako se připravuje matcha, protože k tomu dostáváte i speciální kovovou lžičku, ručně kovanou lžičku v balení, no a potom si pochutnáváte na dobrotě, která obsahuje i, a teď já pořád nevím, jako jestli je to zmrzlina sladká nebo ne, ale obsahuje i bílé laníže z Alby, z italské Alby, to je opravdu kvalitka. Klasicky zdobeno plátky pravého zlata, to už se dneska v uvozovkách dává skoro všude, ale třeba i přírodní sýr Parmigiano Reggiano a sake, to mě zaujalo, přesně řečeno jde o pastu, která vzniká jako vedlejší produkt při lisování a výrobě sake, jo, takže podstrženo sečteno teď vás začíná, nebo zajímá ta částka, jo, je taková taková malá sklenička, vypadá to moc hezky, takže kdybyste měli v přepočtu nějakých 140 tisíc korun, ano, ne za celý balík nebo kamion, ale za porci, tak prosím, bílá noc je vaše. Já vím, že na to nemám a stejně jsem polkl, takže bon appetit a příjemný poslech.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: před časem měl dvouletou pauzu, protože jeho Tourette se zhoršil. Konec konců jsou to jako známá virální videa o tom, jak ho fanoušci podporovali na koncertech, no ale jako zažít ho naživo, to musí být taky zážitek. Luis Capaldi na Rádiu Čas. Neříkám to jen tak, protože právě dnes celý den sondujeme, na které koncerty, festivaly, divadla, ale vůbec další společenské akce máte políčeno, na které se těšíte a jsou trošku do mlýna přispěla i posluchačka Eva, protože i zprávy nám můžete nahrávat.
1: Ahojky, tak za sebou už mám Zdeňka Izera, potom vlastně dokonce i za sebou mám svoji oslavu 40. narozenin, které teda budu mít potom toho 6.7. na toho Husa, takže jsem tak nějak ty otázky zvíš nevíš jsem věděla a co se týká, co mě ještě čeká, tak je tam partička. A co se tak jako namane ještě, možná techtle, mechtle a tak, ahoj.
0: Tak milá račice, samozřejmě hlavně zdravíčko, fajn lidi kolem sebe, ale tak třeba se ještě nějak spojíme, když on to jako navazuje na ten prodloužený víkend, že jo? Takže Evi, díky moc a vůbec vám všem, kteří píšete, nahráváte, já jednu kulturní akci vypíchnu, člověk na to málo myslí, protože to je podzim, ale po prázdninách se to začne skloňovat opět ve velkém a třeba už nebude volné místo, jo? Zájem je velký a máme z toho velkou radost. Náš megakoncert, naše narozeniny, megakoncert pro všechny bezva lidi, se skupinou Europe úplně v čele, ale pozor, k tomu další tři velké koncerty Leny a Marpo taky, Olympic a v neposlední řadě i, já vždycky zapomenu toho čtvrtého, já se stydím, David Koller, jasně, solo jízda Davida Kollera, takže kdybyste si chtěli koupit volňásky, předprodej na cazradio.cz. Jinak krásné ráno s Radimem, za 3:08 a víc už vám řekne Honza.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Zdržet se můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města, se před jirskou osadou můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší v Hulíně na Kroměřížsku. V ulici Komenského se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři zasahují taky u obce Mutěnice na Hodonínsku. Na výjezdu na Dubňany narazilo osobní auto do stromu. A nehoda se stala taky na Kroměřížsku u obce Morkovice Slížany. Na výjezd po Černice Tetětice tady bourala dodávka s osobním autem.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Lidí s duševními obtížemi je čím dál víc. Opava kvůli vedrům zavádí sérii opatření. Basketbalista Satoranský uzavřel působení v Barceloně. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá lidí s duševními obtížemi. Příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti podle televize LTV Plus vykazuje 18% dospělých. A terapeutů je málo. Každý druhý Čech se proto snaží své psychické potíže zvládnout sám.
4: Morava aktuálně.
3: Město Opava reaguje na tropická vedra sérií opatření. Mají zmírnit dopady vysokých teplot na obyvatele i veřejný prostor. Lidé můžou využít mlžítka v ulicích a nově taky pítko s pitnou vodou na horním náměstí. Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zaměří se na města a obce. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
5: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další.
3: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun.
4: Rádio Čas, sport.
3: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34letému českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, se rozloučil. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 8. hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.

0: milujete.
1: Tak jsme společně s Lenčou tvořili, až zase něco vytvořili, a to navzdory tomu, že Lenča teď užívá dovolenou. V každém případě nové video za ranní tým Facebook, Instagram, Rádia Čas, jmenuje se Paranoia. Jsme rádi, že vás baví, tak pokud vás bude bavit ještě trošku víc, pošlete ho dál mezi lidi. Jinak, jak říkám, Lenča je v Praze, trošku odpočívá, trošku na sobě pracuje. Jak konkrétně, zkusíme zmapovat plus minus kolem 8:30, tak když má to volno, ať se taky trošku probere. Takže dáme řeč a vy všichni, ať už nás posloucháte online na cazradio.cz, třeba i právě v Praze digitálně přes DAB+, jako televizní kanál nebo klasický u přijímačů, užívejte středu. Tímto zdravím i všechny Jarušky, které mají svátek, a jedeme dál.

Tak toho teď musím využít. Na Rádio Čas další z hitů, který je připraven, je Pozdrav České republiky. Písnička od Slzy a jmenuje se Celibát. To se mi tak krásně hodí do toho, co se... Teď to čtu, říkám celibát, to prostě musím propojit. Jak asi víte, ne každý, kdo se vezme, tak už zažil nějaké to muchlování nebo podle známé scénky techtle mechtle a podobně, že jo. Je spousta párů, nebo alespoň některé páry, které si počkají na tu svatební noc nebo prostě na ten čas, až si navléknou ty snubní prstýnky. No a nová studie říká, že páry, které se takhle rozhodnou počkat, a já to řeknu rovnou, se sexem právě až po svatbě, tak vykazují všeobecně nižší rozvodovost, jo. Samozřejmě netýká se to jenom toho čekání a toho prahnutí, že pak si toho vážíme, ale velkou roli taky hrají, no prostě lidi si předtím hodně povídají a nějak se mazlí, takže už ví, co od toho života očekávají, takže jsou stmeleni, i když, a to je právě to, na co narážím, protože jsem nedávno slyšel úžasný podcast, myslím, že teoložky jsou to, včetně farářky Martiny Viktorie Kopecké, bože, teď to ze sebe dostat, když člověk pije hodně kávy, ale venku je horko, takže to ze mě jde pomalu. A ta říká, hele, upřímně, já vím, protože jako jsem věřící, ale znám řadu párů, které taky si počkali a potom tu první svatební noc byly zklamány, jo. Takže pozor, neodrazujeme, ale překvapení přece jenom v jakékoliv podobě může přijít, ať už v rámci priorit nebo toho, jak vypadáme. Takže dvakrát měř a jednou řeš do takových rozhodnutí, ale rozhodně klobouček všem, kteří do toho šli právě až po tom kouzelném ano, potom byli překvapeni příjemně a ještě, jak slyšíte, statistiky mluví ve váš prospěch. No, tak posílám dál, korunujeme to písničkou, trošku se teď budu červenat, ale protože mám jedný make-up, abych se naleskl pro televizní obrazovky, tak to je, myslím, v pohodě.

0: Snídaní dobrou chuť i té hudební s rádiem Čas. Nový den má 8 hodin a 10 minut. V rámci těch dobrot, které jsem dneska zmiňoval, tak i nejdražší, aktuálně nejdražší zmrzlinu, která pochází z Japonska, ale jejíž součástí je sýr, jehož jméno už ani říkat nechci, protože jsem dostal spucung. Mimochodem je to spucung s láskou a já to tak beru, i když jako moje lví duše byla, se přiznám, zraněná, mi to vždycky strašně bolí, říkám si, bože, já jsem špatný. Já vám přečtu, co napsala Eli, snad to už řeknu správně. Rádio seš zlatý, ale Reggiano ne, jo, protože součástí té italské zmrzliny bylo Parmigiano, Reggiano, tak to říkáme. I se nevyslovuje, píše Eli. To znamená Parmigiano, Reggiano, Reggiano se říká. PS a špric je bez háčku pro zbytek České republiky, takže spritz asi, že jo, jo. Italům to rve uši, objímám a zdravím, napsala Eli. Mám pocit, že spritz jsem ani snad neříkal, ne, doufám. Nicméně Eli, tak speciální vzkaz pro tebe, nebo pro vás, nebo pro tebe, když je to takové osobní, teď jenom se mi to rozklikne, protože mi tady zlobí internet, jo, tak už to mám připraveno. Snad to bude správně teď.
1: Eli, mi dispiace tantissimo di averti rovinato la mattinata. Ed ora in poi pronuncerò correttamente il nome di ogni formaggio italiano. Ti auguro una splendida giornata estiva.
0: Mělo by to být Eli, moc se omlouvám, že jsem ti zkazil ráno a od teď už budu správně říkat každý název italského sýru. Přeju krásný letní den. Mimochodem, pokud to teď někdo zkazil, tak to byla umělá inteligence, ne já, jo? Ale posílám dál a jsme rádi, že nás posloucháte i mimo republiku, takže cazradio.cz, Reggiano, Reggiano, píšu si a nezapomenu. A asi zapomenu, jo, ale tak, když tak máme vás.
2: Dobré ráno, dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas.
3: You shot me so down.

0: Pozdravy ze světa, teď přes WhatsApp Rády a Čas přistála zpráva ze Španělska. Takhle, mou nikdy velkou výhodou, nikdy nevýhodou, že já si to neposlouchám dopředu. Já vám věřím, je to Helenka a její rodina, tak schválně, co se dozvím, jenom to musím odkliknout.
1: Buenos días, když už jsme u té výslovnosti, tak co takhle Majorka a ne Malorka, please, por favor.
0: Ne,
1: tak Buenos días.
0: Ne, pozor. Jako. My jsme tady pro vás, to je pravda, ale zase jako spoustu věcí počešťujeme a to už by teda hodně bolelo, kdybychom museli paella a podobně, že někdo tak řekne paella a podobně. Jak říkala moje profesorka španělštiny, dodává Helenka, jenom blbý Češi jezdí na Malorku. Já s dovolením teda budu blbec dál, Helenko, ale díky moc, jsem rád, že to berete s humorem. Zdravím i Eli, která už zareagovala. Já za to nemůžu, jsem střelec a podobně, protože jsem byl opraven, že říkám špatně Reggiano, jo? Parmigiano, Reggiano se říká, jo? Takže naučte se. Dívejte se, jak se navzájem rozšiřujeme obzory, jo? Ale prosím vás, všeho s mírou. Zlatí jste, bylo 8:45 a uvidíme, jestli ty úplníkové, nebo spíš to úplníkové doznívání, protože včera předevčírem největší síla, bude mít odraz i v horoskopech s datem 1.7.2026. Milane?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude obdobná jako den předchozí. Pouze ostré hrany konfliktu budou o něco zaoblenější. Nicméně nově se nejspíš budou projevovat všeobecné sklony k necitlivosti. Stále by se ale mělo dařit zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak býkům pomůže vsadit na trpělivost a klidnou hlavu. Kozorozy nekompromisně směřují ke svému cíli a pany budou čerpat sílu a energii z relaxace. Střelci mohou pociťovat větší přízeň opačného pohlaví. Berani budou ujíždět na vlně živočišných radostí, ale vy skvěle využijí možné šťastné náhody. Váhy mají velkou šanci na novou lásku. Blížencům dnes půjde všechno samo a vodnáři mohou zažít zajímavá karmická setkání. Ryby budou utíkat do klidu přírody. Radci promění své vyhrocené emoce ve správné životní směřování a štíři se dnes nenechají rozhodit žádným problémem. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Oh, Mr. Verich to řekl krásně za mě. Já si myslím, to už říká Mr. Verich, ne já, jo? Já si myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce. No a my dneska za tou kulturou vyrážíme, nejenom v rámci megaléta, protože dnes třeba rozdáváme volňásky na 5 koncertů ze série Svatováclavského hudebního festivalu. No, ale taky se vás ptáme, kam se chystáte během prázdnin. Divadla, festáky, koncerty, jakékoliv společenské akce. Takže pište, nahrávejte, trošku jsme zasondovali v ulicích Moravy a Slezska.
1: Asi na Colors, takže uvidíme, jo. Jinak zahrada, opékání, rodina, vnoučatka, uvidíme. No.
2: Na grilování, koupání.
3: Já přemýšlím, já se asi nejvíc těším právě na Dovču, protože jsme dlouho takhle nebyli nikde jak na nějakém rodinném výletě. A zároveň já bych třeba předpokládala, že řeknu, že se těším nejvíc na festivaly, ale spíš se těším teďkom takhle na takové jako výletování a poznávání nějakých nových věcí.
4: No, my chodíme s kamoškou buď na kvíz, anebo na ještě na také soutěžní ty, no.
5: Chůze.
0: To je moje parketa, nicméně má to krásnou pointu, protože jsem řekl, že dnes rozdáváme volňásky na 5 ze série Svatováclavského hudebního festivalu, jo, takže tvoříme větu, rozhodně ještě připomeneme všechna slovíčka a dodáme další, no ale právě na dnešní otázce na časáckém Facebooku je speciální pozdrav právě z oficiálních stránek Svatováclavského hudebního festivalu a je tam napsáno a my se těšíme na vás. No nejsou zlatí, poslouchají a ještě, to, no říkám to, propojení je geniální věc. Za to 21. století cením.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
9: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

siestička s Radimem na Radio Čas. Já vám přeju krásné a pohodové ráno. Za chvíli bude 8:30 a podíváme se do světa. V jednom z mexických měst mají teď samozvaného Batmana, neboli strážce pořádku, který má políčeno ale speciálně na zloděje motorek, protože těch prý ve městě není málo, jak těch motorek, tak těch zlodějů. Takže když na nějakého pod rouškou noci narazí, tak přilepí dotyčného lepící páskou k lampě, prostě k nejbližšímu veřejnému osvětlení, před něj postaví dotyčné vozítko, které chtěl lapka ukrást, no a na čelo mu napíše ještě nějaký peprný vzkaz. Díky němu policie zatkla už několik takových nenechavců. Blbé trošku je, že ten místní Batman, tak se mu přezdívá, pány předtím ještě docela spucuje, jo? Že prostě jim dá 25, dá jim na frak, což už by se představitelům pořádku asi líbit nemuselo. Nicméně kuriozní je, že žádný z takto napadených, ale hlavně dopadených, žádnou oficiální stížnost nebo žalobu na zatím neznámého pachatele nepodal. Jo? Takže asi byli poučeni, protože myslím, že některým z nich nechali i lísteček, že jestli to budou dělat, tak příští postihy budou tvrdší a tvrdší. Jo? Takže i takhle se to dělá. Berme to jako zajímavost, neberme to jako návod pro obě strany. Nicméně musím teď pustit nějakou jako aspoň oslavnou pro tohohle borce. Bože, doufám, že neurazila verze z původního filmového Batmana a já si dneska večer dám dvojku. Já jsem měl nejradši Batman se vrací s kočičí ženou, tak mám aspoň tip na letní večer. Třikrát mňau, jednou hav a vám dobré ráno, Moravo. Radio Čas.

0: Na rádiu Čas, mimochodem dobré ráno s Radimem a mám velkou radost, protože kulturou žijete, ať už vám 5, 50 nebo víc. Dneska sonduju v rámci léta, kam se opravdu těšíte, na jaké společenské akce, koncerty, festiáky. A Miluška napsala, já miluju Colorsy. Sice nejsem nejmladší, mám 67, ale je to spousta let moje srdcovka, přes den melting poty, večer koncerty a miluju ten ruch kolem, všude to žije, prostě festival, jak má být. Hele, Miluško, Madonna, královna popu, má letos 68 a už v pátek pozítří vydá album, o kterém se mluví napříč světem a které udělá v podstatě letní taneční parket i právě v těch 60, pořád ještě 7, jako máte vy, takže tak mladý, jak se cítíš. Další příspěvek pro změnu přes WhatsApp, ahoj Radime, letos jsem se těšila na Dovču jako dítě na Vánoce, ale bohužel, aha, operace ramene, takže vyrážím na soukromý koncert do sprchy, večerní partičku v kuchyni a kino v obýváku, důležitý je se z toho nepopíp. Nikča píše, jo, uděláme si to po svém, my se snažíme a budeme vám k tomu hrát jednu lahůdku za druhou, protože i pro nás platí hity, které milujete. No a já se už za chvíli spojím se svou druhou pracovní polovičkou Lenčou, která je v Praze, ale odpočívá jenom tak na půl. Jak? Dozvíte se za chvíli.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Dobré ráno, Moravo. Obvykle každý všední den mezi 6 a 9 přejeme ve dvou a vlastně popřejeme i teď prostřednictvím rádia Čas. Díky bohu za telefonické spojení a další jako moderní náležitosti, takže linka rádia Čas a tam je Lenča Líčková. Leni, ahoj, ahoj, zdravím
1: tě. Ahoj, dobré ráno.
0: Tak netajíme se tím a víme to, že jsi v Praze, ale že to je vlastně ano. Odpočinek jenom tak, dá se říct, poloviční, protože druhou půlku věnuješ sobě. Takže povídej, jak to všechno vzniklo, protože ty už ses na to chystala několik týdnů. A kde tedy si, a co se děje tam?
1: Tak pro mě je to úplně totální odpočinek, protože dělám to, co miluju. A jsem v Praze, jak jsi říkal, a jsem tady na tanečním workshopu, jmenuje se to Smart Body a je to workshop takový jako tanečně intuitivní poznávání těla, pohybu, muzikality a podobně, takže já se to úplně maximálně užívám. No a vzniklo to tak, že já, když jsem tady bydlela, tak jsem chodila na nějaké lekce jako párkrát k jednomu skvělému lektorovi, no a on vypsal tady ten týdenní kurz a když jsem ho viděla, protože už bydím daleko, tak jsem si říkala, jo, tak na celý týden tady to bude para. A je to skvělý.
0: Mimochodem, my jsme trošku dopředu řešili, ty jsi říkala, hele, já ti nevím, jako jestli, a pozor, já použiju ten v uvozovkách výraz pro normální lidi nebo pro profíky, takže je to pro profíky a jako, protože jak jsem pochopil, dala jsi to na pána, tak povídej přání.
1: Ne, to nedala, jako fakt ne. Vzhledem tomu, že já se nevěnuju tanci jako contemporary prostě na nějaké denní bázi, tak myslela jsem si, že to bude pro veřejnost, dokonce jsem to i ověřovala, ty informace. Tak odpolední blok je. Odpolední blok je úplně skvělý, tam fakt může kdokoliv. Dopolední je pro tanečníky a je fakt, že dneska jdu, myslím, že naposledy zkusit své štěstí na dopolední blok. Včera už jsem skončila o půlku dřív, protože už se to fakt nedalo. Mm-hmm. A je to i tak jako zajímavý pocit, protože to vypadá strašně krásně. A ty se to prostě chceš naučit a vypadá to všechno ladně a je to úplně úžasné, ale ty se tam válíš jako chrobák.
0: Víš? Bolí, no.
1: A jenom jako, že bolí, ale spíš. Když není čas na to se to naučit, protože se jede v hodně rychlém rytmu a fakt jako včera jsme dělali nějaký kotorů za ta překolování a to teda jako v mém podání to ladně rozhodně nevypadalo.

0: Vím, já zažil tu rozpálenou, tu hlavní plochu, kde kdysi byla moje oblíbená ulička Hanby, to znamená jako lavičky a stromy a podobně, takže ty jsi zažila v přímém přenosu, tak povídej přihádně, jaké byly dojmy?
1: No, je fakt, že musím říct, že ve chvíli, kdy je prostě 40 stupňů, tak se tam nedá být.
0: Ne,
1: naštěstí no. Ve chvíli, kdy já jsem, dřív se dalo, protože tam přesně byly ty stromky.
0: Dalo.
1: No a myslím, že i ty lavičky byly nějak ve dřevě a tak, takže opravdu se dalo sedět úplně v pohodě. A teďka je to tak, že se tam člověk smaží jak slaninka. Každopádně já zrovna, když jsem přijela a šla jsem po Jiřáku, tak tam byli hasiči a kropili tam lidi vodou, takže já jsem tam měla to uvítání velmi jako příjemné. Byla jsem skropená hned na začátku, takže když je tam pan hasič a kropí tam hadicí, tak je to v pohodě. Ale jinak si myslím, že na léto to úplně praktické není.
0: Jo, ale jinak připomínáme, teda máš asi stejný dojem, na podzim si tam sednout, anebo jsou taková boční místa, je tam nádherná fontána, jinak jako je to vymazlené opravdu až na tuhletu jako bolavou, na tenhle ten bolavý plac, takhle bych to řekl asi, no.
1: Ale je to, jo, přesně jak říkáš, že to krásné a vlastně tomu doteď nerozumím, těm návrhům architektonickým, proč se ty náměstí teď dělají takhle, že to fakt je jak pánvička na léto, protože třeba úplně, ale úplně stejná věc se stala v podstatě v Kopřivnici, kde je sice krásné nové náměstí, ale v létě tam prostě nemůžeš být, jo, takže nevím, možná by se to mohlo jmenovat jako zimní náměstí Jiřího z Poděbrad, protože v létě fakt ne,
0: no. No však
1: ale zase.
0: No?
1: Zase na druhou stranu, jo. Ten pan hasič byl velmi jako sympatický a kdyby tam byl jako stálou expozicí v létě, tak si myslím, že by to fungovat mohlo.
0: Jo, pravidelná docházka, ano, přesně tak, povinně. Však my to zmapujeme všechno i ve všech čtyřech ročních obdobích. Leni, tak ty užívej, taky trošku mysli na sebe, trošku odpočívej, však se ještě spojíme, jinak doporučuji sledovat, máme pro vás i bonusová videa na televizi Relax v ranní kávě a krásnou středu, teď už červencovou přeju. Ahoj!
1: Děkuju, měj se krásně, papa, ahoj!
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmu

0: Jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čírým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

albu. Ona je vždycky pojmenovává podle doby, kdy vstoupila do studia, kolik jí bylo roku a naposledy to byla třicítka, jo? A přitom letos Adele oslavila už 38. narozeniny. No nicméně, mezi tím si stihla i roli faninky, protože nemá problém zajít si na koncerty svých oblíbených interpretů a jestli je někdo teď opravdu v kurzu, tak napříč celým světem a teď dobyl i Evropu portorický zpěvák a rapper a herec. Přezdívaný Bad Bunny. Teď jsem viděl několik, já teda nejsem oficiální posluchač, jo, ale několik záběrů právě z Evropy, třeba z německého Düsseldorfu, kde vystupoval a prostě on vás dostane do kolen, i kdybyste nechtěli, jo. Tam vlastně 90% lidí vůbec neví, o čem zpívá nebo rapuje, ale všichni zpívají s ním a to je kouzlo umělce, který má jiskru. Tak jsem se dojal, nabízíme další muziku, další hity, které milujete a doufám, že těch jisker bude dneska mnohem a mnohem víc. Čas. Radio Čas.

člověk v takovém nějakém pracovním marastu, nebo prostě jakoby, já jsem malem zapomněl pozdravit kolegu Aleše Šklubala, tak ahoj, ahoj Ali, ahoj. Ahoj. Víš, jako mimo záznam, než jdeme oficiálně do vysílání, tak jsem neřekl ani to pomyslné ahoj, jenom jsem tě volal, jak na

0: psa. Pojď na vstup. Ahoj, ahoj, pane kolego.
1: Ahoj.
0: Ale nemůžu se nezeptat, jaká byla noc? Protože já byl teda překvapen tím, co koukáš, ne, nemyslím tam to. Ale
1: já bych řekl,
0: nemyslím tam tu stránku.
1: Nevykládej si to jinak, jo? No. Nebo nějak divně, mokrá prostě.
0: No, je to tak.
1: Mokrá, no, mokrá, polštář přece úplně propocený, pode mnou taky, jo, takže nespalo se dobře, vůbec se nespalo dobře, bylo hodně teplo.
0: A já jsem byl překvapený už včera, já jsem měl dopoledne procházku po práci, ale to bylo ještě fajn, a odpoledne do nákupáku jsem dorazil mokrý. Já nevím, jestli byl nějaký tlak, protože ty teploty byly o pár stupňů nižší, ale prostě mám pocit, že to bylo teď největší maso vlastně. Včerejšek a noc na dnešek. Takže
1: hele, protože včera trošku zapršelo, že a ochladilo se na nějakých 22 stupňů, ale včera to byl masakr. Ne, my jsme seděli na balkonu, tuším, že to bylo nějak ještě v 9 hodin večera, bylo kolem 30, 29 stupňů. Takže hodně horko, no.
0: No nicméně,
1: nemusím.
0: Ale teď nevím, jestli jako tím nestrávíme celou hodinu, protože ty jsi nejenom gurmán života, tak je pozor, velký pracant, takže klidně pozvi i na svou práci, jo, ale dneska se ptáme posluchač, na co mají políčeno v rámci léta, koncerty, festivaly, samozřejmě divadla a podobně, tak klidně řekni, na jakou ze svých jako pracovních jakoby štací se těšíš a hlavně, jestli třeba vyrážíš taky za kulturou nebo Kovářova kobyla.
1: Ale my zvažujeme kolorsy, protože přijede tady s Fames, jo, tak se rozhodujeme, jestli tady jo, investovat tu velkou částku do tohoto koncertu, který je určitě wow. Mm-hmm. Takže tohle to zvažuju, to je takový můj cíl a nevím, jestli do toho půjdu, no, záleží na počasí, záleží na tom, jak bude, jak na tom budeme a tak dále, jo, že jestli se nám bude chtít, nebude chtít, ale je to taková velká výzva, tak možná to bych chtěl, no.
0: Ty bydlíš kousek dál od rádia, ale tam na tu druhou stranu, teď, když ty tři dny, které klepou na dveře Beats for Love, jako zní celou Ostravu, jde k vám něco v noci do toho ticha, nebo ne?
1: Hele, jde, slyšíme to, no. Vždycky víme, a tak tam je festival, a co tam je za festival, jo, teď Beats for Love, ano, pak budou Kolorsy, jo, je to slyšet. Není to daleko, je to slyšet.
0: Já poznám Beats for Love a taky poznám, že se blíží potom po prázdninách dny na to.
1: Jo,
0: přeletávají ty stroje a podobně, když se slétají a tak
1: to
0: dále.
1: Máme podobně, to máme podobně.
0: Takže prosím vás, pište Alešovi, nahrávejte Alešovi a on vás potom odmění dalším slovíčkem v rámci Megaléta, tady doufám.
1: Určitě.
0: Skládáme tajemnou větu a všem hezkou středu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Aktuálně jsou problémy v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu ve směru na Bohumín se tvoří kolony, jezdí se pouze v jednom místním pruhu. Nehoda se řeší u obce Rohatec na Hodonínsku. Na výjezdu na Petrov bourala dvě osobní auta a zdržet se můžeme taky ve Zlíně. Na křižovatce ulic Třída Tomáše Bati a Třída 3. května probíhají práce na vozovce.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Volby by teď vyhrálo hnutí ANO. V Ostravě má vzniknout luxusní hotel. Bývalý fotbalový kapitán Souček zvažuje konec v národním týmu. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Volby do sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 35% hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN, třetí by byla ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vládní motoristé by se do ní vůbec nedostali.
4: Morava aktuálně.
3: Ostrava nabídne další místo k ubytování. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Vzniknout by tu měl minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé akcí často upozorňují, že hotelové kapacity v krajském městě chybí. Zlínští seniori od 75 let budou cestovat MHD zdarma. Toto zvýhodnění se dosud vztahovalo až na osoby starší 80 let. Proč věková hranice klesla, nám řekl primátor města Jiří Korec.
5: Důvodem je to, že jsme chtěli sjednotit městskou hromadnou dopravu s krajskou, protože krajská integrovaná doprava má od 75 let a my jsme se proto rozhodli to snížit také na ten stejný věk a od 1.1. tak seniori budou moci jezdit od 75 let zadarmo i městskou hromadnou dopravu.
3: Při kontrole se stačí prokázat pouze platným průkazem totožnosti.
4: Rádio Čas, sport.
3: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se totiž rozhodovat v emocích. Dnešek bude polojasný až oblačný, čekají nás přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po deváté pokračuje středeční teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Dáme zvíř fun na viděnou, uprostřed města neřím, všetních dnů vrazi projedeme na červenou.
0: Které milujete. Radio Čas.

Řeknu vám, léto je takové zvláštní období, najednou máme pocit, že prostě musíme úplně všechno stihnout. Koncert pod širým nebem, nevím, divadelní představení, festival s kamarády a tak dále, o tom by se dalo hodně dlouho mluvit. A tak na jaké akce se letos v létě nejvíce těšíte? Divadla, koncerty, festivaly, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Já se těším třeba i na tu inspiraci pro nás ostatní. Od Aleše Šklubala vymazlené léto a středu. Hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi. Rádio Čas.

0: Letní akce rostou jako houby po dešti, a tak na které se nejvíce těšíte. Pojďte s námi, pojďte se podělit o své tipy na, já nevím, divadla, koncerty, festivaly a tak dále a tak dále. Já třeba ještě lístky nemám, ale mám spadeno na ostravské Kolursy a tedy osvím se. Tak uvidíme, jestli to vyjde. Určitě by to byl zážitek. Teď ale vaše plány, a je tady Pavel, a Pavel píše: hrát Bouzou, je to náš každoroční výlet. Už jsem dlouho nebyl. Míša napsala: moc se těším. Příští týden Krištof minikempy ve Vinařství Zaječí a Štenberský kopec. Já jsem Krištofy loni viděl na koncertě. Skvěle, skvěle. A já bych to viděl ještě na nějakou hlasovku. Je s námi Marek, takže Marku, hezké dopoledne, hezkou středu. Tak co vy a akce, na které se těšíte?
1: Jdeme na Simonu do Třínca v novembri, ale jinak budeme si užívat volna a různé akcie, jak jsou krstiny a podobné věci s vnúčatami. Priateľke se narodila vnúčka před 2 týždňami, mne se za zhruba 2 mesiace narodí vnuk, takže jsem přesvědčený, že těch akcí spoločenských budeme mať viac. Prajem každému šťastné návraty a krásný deň. Marek.
0: Marku, moc děkujeme. Ano, já jsem si teď uvědomil, že nějaké koncerty, já nevím, festivaly, divadla a tak dál, i ty rodinné akce budou stát za to. To bude letní vzpomínka, nejen letní vzpomínka, a akce s rodinkou, na které se těšíme, takže si je moc a moc užijte. Také jinak akce, na které se těšíte, platí stále Facebook, WhatsApp, rádio Čas. Přidejte tipy, možná budou inspirací pro nás ostatní. Možná využijeme. Teď ale zpátky muzika, hity, které milujete z Rádia Čas.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
4: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbuz Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
5: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Legalé to Rádia Čas, ano, to je cesta na báječné akce, na které vás dostaneme a platit to bude i dneska samozřejmě. Důležité je poskládat větu, tajnou větu, do které už známe první slovo, padlo ráno. Já teď přidám to druhé slovo a tím slovem je rád. A připomenu i to první slovo, pokud jste po ránu nechytali. Ano, nemůžeme být pořád u rádia, takže dohromady mám rád. No a teď o co hrajeme? Budou to vstupenky na 5 vybraných koncertů 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu do Třince, je to Evangelický kostel, 2. až 28. září. Jinak finále to je úplně jasné a dvě další slova, jak bychom dneska odpoledne. Teď ale jdeme za muzikou, hrajeme hity, které milujete a za chvilečko tip na jednu báječnou prázdninovou akci. I na to si počkejte s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne má být polojasné až oblačné, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky silné bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.

čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: chce se bavit.
1: Rád vás pozvu do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého, kde 4. a 5. července můžete vidět ukázky, jak se oblékali lidé v Hoclavicích a okolí, a to na přelomu 18. a 19. století. Jinak v průběhu obou dnů budou probíhat komentované prohlídky rodného domu. Pokud zajdete, tak skvělé prázdninové zážitky. Ale teď zpátky muzika a z rádia Čas dál. Hity, které milujete, zůstaňte s námi.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Na které akce se těšíte nejvíce? Co plánujete? Debatujeme o 106, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Bude to platit i po 10. hodině. Za chviličku nejen inspirace, ale také tipy, které baví. Tak Kotel Šešklobala, pohodové léto s Rádiem Čas a dal už zprávy s Honzou Gabelčíkem a bude 10 hodin.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Pozor si teď musíme dávat na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Za Olšany u Prostějova stojí odstavené auto. Nehoda nás potrápí v Brně v ulici Geislerově, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Nehoda 2 aut nás potrápí taky na Hodonínsku u obce Rohatec, na výjezdu na Petrov. A bouračka se řeší taky v obci Mutěnice na Hodonínsku, v ulici Prostřednice. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Taky červenec bude teplý a suchý. Ve Zlíně se otevírá opravený bazén. Tenistka Krejčíková se utká o postup do 3. kola Wimbledonu. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Začátek července nabídne příjemné teploty. Už od 2. prázdninového týdne se má ale začít znovu oteplovat. Prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a suššího počasí i ve 2. polovině měsíce. A podobně to má vypadat i v srpnu.
1: Morava aktuálně.
3: Nevhodné parkování u Karvinského moře může ohrozit záchranu lidských životů. Stále oblíbenější lokalitu proto bude teď víc hlídat městská policie, říká její ředitel Petr Kionka.
4: V případě zásahu záchranných složek přitom může každá minuta rozhodovat. Proto budeme situaci nadále pravidelně kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupovat důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost všech návštěvníků a zachovávat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
3: Ve Zlíně se dočkáme dalšího venkovního bazénu. Zařízení v areálu zlínských městských lázní se dnes po opravě opět otevírá veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval.
1: Rádio Čas, sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do 3. kola Wimbledonu s Ruskou Mirou Andrejevovou. 2. kolo čeká taky Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou. Dnešní odpoledne bude polojasné až oblačné, objevit se můžou přeháníky a taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se podle meteorologů mají na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 25 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 10. pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Nemíchat.
6: Vykřičník,
5: tak,
6: no. Jo, takže
5: tak. A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
6: jako
5: vážně.
6: Jako
5: ano.
6: Zdravíme, Míšo.
5: Tato myslí vážně.
6: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra 6 až 9.
1: Rádio.

věci, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

Pak konečně je venku normálně, to byl skoro zákaz vycházení, nejlíp byl v supermarketech u chladícího boxu, tam jsme pomaličko strkali hlavy, abychom se trošku ochladili, a nebo taky v kině, že jo, tady se člověk taky trošku ochladil, jo jo, také jsme, alespoň tady u nás doma, vymýšleli taková ta různá ochlazovadla, abychom přežili ve zdraví. Tak snad už za okny to bude v normálu, dokonce dneska odpoledne má pršet, má se ochladit po 20 stupňů, tak i tohle budeme asi vítat, protože toho horka bylo dost. Od Aleše Škubala pohodový prázdninový den a muzika k tomu se rádia Čas hity, které milujete. A pokud se přidáte na téma, na které se těšíte akce, tak budu rád, ať je tipů co jak nejvíce. Za chvíličku jsem na Facebooku WhatsAppu Rádia Čas, teď ale zase s vámi budu spěchat s muzikou, tedy hrajeme hity, které milujete.

0: Co plánujete? Které akce jsou před vámi, na které se těšíte nejvíce? Já to mám někdy tak narychlo, prostě jedeme právě a teď a je to ze dne na den a vybereme akci a stojí to za to. Jinak na Facebooku spousta tipů, třeba píše, už se tady dívám, Markéta napsala, vzhledem k domovu žijeme každoročně hrady Točník a Žebrák, ale to se těšíme na Marka Ztraceného a možná dáme i opět Hradeček. Tak to budou famózní koncerty. Alena píše a přidala se, tak s manželem budeme poznávat Valašsko s medvedem Jurou, který nás provede po 20 zajímavých místech Valašska. No a večer opékačka, třeba špekáčku, dobré pití, vířivka s dobrým pitím pod hvězdným nebem, tak to zní úplně famózně. Jo, takže přidejte se, na které akce se letos nejvíce těšíte, je to Facebook a WhatsApp Rádia Čas. Pište za chviličku. Opakovačka kvízu Víš, nevíš? No a dál skvělá muzika z Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
7: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
8: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
9: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
8: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
9: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
8: dělá
9: tak neromantickou hudbu.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Radim Alenka a hned z rána z Rádia Čas, tak to je jistota, že den báječně nastartujete. No a pokaždé se můžete přidat, ať už na téma. S Lenkou Radimem také na kvíz víš, nevíš, takže klidně. Teď, pokud jste ráno nechytali, pojďte s námi do toho a opět to bude to jo, nebo ne, tedy znáš, neznáš, nebo chcete-li víš, nevíš. Sválně, tohle byste znali.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tento den píše mistr Jan Hus svůj poslední list z Kosnice, kde byl také o pár dní později popraven. V kterém roce?
4: No.
3: No, července a ten rok, že jo?
4: No to já nevím.
3: Chceš navést na století?
4: Jo, jo, jo.
3: 15. století.
4: No, 14, já vím, ale 53?
3: To už asi už nebyl. To,
4: 23?
3: To, ne, tak 1415.
4: Jo.
3: V roce 1883, neboj se úvodu, byl vydán abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou. Prostě první telefonní seznam. Pojďme si připomenout, zvlášť v tento letní čas, všechna základní čísla tísňových linek, ty tři základní, to univerzální a ještě městskou policii mi tam hoď.
4: Dobře, takže 150 jsou hasiči, 155 záchranáři, 158 policie, měšťáci mají 156 a pak 112, to je taková ta centrální.
3: Měl se úplně jako na pána. Tento den byl firmou Sony představen první Walkman. Nemůžu se nezeptat, jako jestli jsi měl Walkman, jestli třeba pamatuješ na jeho barvu?
4: Měl jsem Walkmana, měl černou barvu a vyhrál jsem ho na jednom konkurenčním rádiu.
3: Nicméně, ve kterém to bylo roce? Ta premiéra toho Walkmana. Ti napovím, že to byl rok, kdy mimo jiné začalo pravidelné střídání zimního a letního času.
4: Tak já nevím, tak ještě nějaká nápověda by se hodila.
3: O pár týdnů později po této události jsem se narodil já.
4: Mm-hmm.
3: Regulérně.
4: Takže to bylo v roce 1978.
3: Honzo!
4: 79.
3: To nevím, jestli ti mám uznat.
4: Promiň, Ráďo,
3: do takého pár týdnů.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Taky dnešní odpoledne má být polojasné až oblačné, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky silné bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: zalitý. Ono, co si budeme v těch posledních dnech, bereme úplně všechno, co ochladí, a tak u nás jedou nanuky, máme v lednici a vždycky večer zobneme jeden. No a k tomu bych řekl i tohleto větu. Komu poděkovat právě za ty nanuky? Kdo je objevil, kdo prostě má na svém kontě tento vynález? Tak já jsem trošku pátral a oblíbené vodové nanuky byly náhodou, ale úplně náhodou vynalezené 11-letým chlapcem, bylo to v roce 1905. Bylo to v San Francisku. On si venku nechal klacík a bylo to ve sklenici vody. Jo, potom ta voda přes noc zmrzla a v roce 1925, když na to přišel, že by se to jakože dalo použít, že se to dá lízat a že by to mohlo být třeba z mléka, tak se nechal tento vynález patentovat. Zajímavé je, že ve světě dodnes jednoznačně vede, zkuste si tipnout, jaká příchuť, ale celosvětově. Tak já tady mám třešňová. To u nás moc nejde, že jo? No a vůbec měsícem zmrzliny je právě červenec, který odstartoval. A ta nejoblíbenější příchuť u nás je, a to už se určitě trefíte, pokud jste typovali vanilková, tak máte pravdu. A na druhém místě potom čokoláda. No, dal bych si. Tak jo, jdeme za takovým tím hudebním osvěžením a to jsou z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 7.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Voňavé informace nesou po 11. Hrajeme obědovku Rádia Čas, obědy do vaší firmy, takže už dopředu dobrou chuť. Je s vámi Aleš Šklubal, hezké letní dopoledne a mám také nejnovější zprávy s Honzou Gavlčíkem. Bude 11.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města se tvoří kolony, a to před jirskou osadou. Nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Geislerově. Srazilo se to nákladní auto s osobním. A nehoda dvou aut nás v Brně potrápí taky v ulici Vídeňské. I tady buďte opatrní.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Lidí s duševními obtížemi je čím dál víc. Opava kvůli vedrům zavádí sérii opatření. Basketbalista Satoranský uzavřel působení v Barceloně. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá lidí s duševními obtížemi. Příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti podle televize LTV Plus vykazuje 18% dospělých a terapeutů je málo. Každý druhý Čech se proto snaží své psychické potíže zvládnout sám.
3: Morava aktuálně.
2: Město Opava reaguje na tropická vedra sérií opatření. Mají zmírnit dopady vysokých teplot na obyvatele i veřejný prostor. Lidé můžou využít mlžítka v ulicích. A nově taky pítko s pitnou vodou na horním náměstí. Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zamíří se na města a obce. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
4: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další.
2: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun.
3: Rádio Čas, sport.
2: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34letému českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, se rozloučil. Odpoledne bude podle meteorologů polojasné až oblačné, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky, nejvyšší teploty se mají pohybovat do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Nemíchat.
6: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
5: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
6: jako
5: vážně.
6: Jako Y?
5: Ano.
6: Zdravíme, Míšo.
5: Tato myslí vážně.
6: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rád je čas váš letní parťák, Pavel Šeškobala opět pohodovou středu. Za chvilečku spolu rozjedeme oběrovku. Rád je čas, to znamená křupavá pizza do vaší firmy. Tak dvakrát za sebou nám to nevyšlo, ano, dovolené, prázdniny, tak já věřím, že do třetice, že dneska se dovolám. Mám také tip na bezvaletní akci a naše téma, akce, na které se těšíte, takže pište Facebook, WhatsApp, tohle platí. Rád přečtu, vykřičím do světa už za chviličku. A po 11. hodině samozřejmě také bude platit všude kolem vás hity, které milujete.
1: Radio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi, akce, na které se těšíte, ano, tak na to se dneska ptám i já, Facebook, WhatsApp a Rádio Čas stále to platí a přistáli tady, jak jsem si všimnul před malou chvíličkou, další typy a touhy. A třeba Miluška napsala, já miluji Colorsy, sice nejsem nejmladší, ale je to spoustu let, co je to moje srdcovka. Miluju ten rozruch kolem, všude to žije, prostě festival, jak má být. No, také bych se na něj letos rád podíval, Miluško, ten line-up je absolutně fantastická, ostatně každý rok. David napsal, moc se těším, s manželkou vyrazíme na svatováclavské slavnosti do pivovaru Kamenec nad Lipou. Jednodenní festiáček s výborným pivem. Davide, děkujeme za tip, tak možná někdo z vás využije. A ještě třeba Tomáš, pokud máte rádi gulášek, tak můžete se těšit v létě, nebo i on se bude těšit na akci Guláš Fest 2026 ve Valašském Meziříčí. A letos to bude za podpory skvělé muziky, protože tady zahraje skupina Poetika. Co vy, Facebook, WhatsApp, zapojte se, přidejte se, já opět spěchám za vámi, ať už jste kdekoliv, třeba na dovolené, nebo v práci, nebo doma, na prázdninách, tak určitě přijdou hot hity, které milujete.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Rádio Čas.

0: Každou středu v 18 hodin na rádiu Čas Film Time s Tomášem Michalíkem. I dneska Tom pozve do zákulisí natáčení, poví, co se děje na Červeném koberci, má pro vás ty nejčerstvější derby, anebo jaký seriál právě trhá rekordy. Takže Film Time se rozjede, jak jsem zmínil, po 18. hodině už dopředu, bavte se. A bavit bude i tahle ta akce.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Rád vás pozvu do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého, kde 4. a 5. července můžete vidět ukázky, jak se oblékali lidé v Hoclavicích a okolí, a to na přelomu 18. a 19. století. Jinak v průběhu obou dnů budou probíhat komentované prohlídky rodného domu. Pokud zajdete, tak skvělé prázdninové zážitky. Ale teď zpátky muzika a z Rádia Čas dál. Hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne má být polojasné až oblačné, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky silné bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní.

0: Rádia Čas.
1: Rád se teď žiju do role obsluhy a budu servírovat vonavou pizzu do vaší firmy, samozřejmě pro vás i pro vaše kolegy. Teď vše záleží na Petrovi, jestli telefon zvedne a přidá důkaz, že ve firmě, do které teď budu volat, je zapnuto, hraje tedy Rádio Čas. Takže telefon přede mnou a je to 7, 3, 2, 100 a ještě 5, 3 a 6. Ale jo, u mě všechno v pořádku, teď ještě na druhé straně, aby to vyšlo. Jinak samozřejmě jsou dovolené.
2: Prosím.
1: No, nezakřiknul jsem to. Rádio Čas, Aleš Šklubal, obědovka. Petr u telefonu.
2: Petr, dobrý den.
1: Petře, já vás zdravím. Jak to jde v tom horku ve firmě?
2: Ale jo, nějak to jde.
1: Jo, jdete, už jste byl dneska na oběd?
2: Ještě ne.
1: Ještě ne.
2: Až ve 12.
1: Až ve 12, tak možná nepůjdete, protože my z Rádia Čas budeme posílat vonavou pizzu. Máte rád pizzu?
2: Miluju pizzu.
1: Milujete pizzu. A teď, přiznejte se, teď jak byla ta horka přes 30 stupňů, odlehčoval jste trošku ve stravě?
2: Ani ne, abych se přiznal.
1: Ne, prostě se nebudeme žinýrovat ani dnes.
2: Tak, tak.
1: Jinak Petře, platí, já budu chtít nějaký důkaz, že ladíte Rádio Čas, třeba dnešní téma, cokoliv.
2: Dnešní téma nevím, dneska jsem někomu neposlouchám, ale vím, že tam je, ráno tam je, vím, nevím, s Radimem.
1: Ano.
2: Obědovka, ve 12 jsou zprávy, nebo ve 100 hodina jsou zprávy, já nevím, co dál, no.
1: Vy jste ale fiškus. Víte co, já vám to uznám, já vám to samozřejmě uznám, ano, víš, nevíš, se hraje každý všední den a moc baví. Takže máte pizzu pro sebe, pro vaše kolegy, kolik vás je?
2: Nás je teďka momentálně 3, tady jsme.
1: 3, jo, tak paráda, super, to se přejíte, chlapi.
2: No, děkuju, děkuju.
1: Dobrou chuť, obratem posílám na vaši mailovou adresu poukaz. Mějte se moc krásně, dobrou chuť, děkujeme za přízeň, naslyšenou.
2: Mějte se, naslyšenou.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Pak se mnou ve studiu už Majky a zrovna, když byly vypnuté mikrofony, tak jsme se bavili o jedné skvělé akci. To je akce Beats for Love, už tady máš pás.
1: Náramek, tady, ano, jasně, krásné poledne, ahoj.
0: A čtyři dny, teď bude šejčit.
1: Je to pravda, dneska tady moje poslední směna tady v rádiu tento týden, a potom tady jediný festival, kde se budu bavit a nebudu tam pracovně. Mm-hmm. Já jsem mimo jiné slyšel, že jsi mluvil o Colorsech v předchozím vstupu. Ano. Tak tam budu naopak pracovně moderovat a hrát, ale teďka Beats for Love, jiný festival letos, kde se budu bavit, tak se neskutečně těším.
0: Mm-hmm. Kdo tam bude dneska?
1: Calvin Harris. Mm-hmm. Jo, já jsem fakt na ty popové věci, byť to je Beats for Love, elektronický festival, tak tady na to se těším asi ze všeho nejvíce. Tak doufám, že počasí vyjde ještě, no, uvidíme.
0: Tak kdyby trošku zapršelo, tak bude teplo, tak si myslím,
1: jo,
0: že při té muzice nebude vadit.
1: Nejsme
0: jasně,
1: cukru.
0: Tak si to užijí na plné pecky, když půjdete i vy, tak samozřejmě taky. No a pište, protože to je naše téma, že akce, na které se těšíte a ty jsi ji právě teď vyslovil. Tak jedeme dál, bude 12 hodin, přeju dobrou chuť k obědu, posíláme aktuální zprávy s Martinem Fabíkem, no a zůstaňte s námi.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v Mariánských horách za křižovatkou 1. máje ve směru do centra. Stala se tady dopravní nehoda osobního auta s autobusem. Dále buďte opatrní v Opavě, na Krnovské ulici osobní auto srazilo cyklistu. Pozornost mějte i ve Frýdlantu nad Ostravicí na Žižkově ulici, havaroval tady motorkář. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Vysoké teploty sužují úrodu. V Ostravě pomůže nová poradna s hledáním práce. Olomouc čeká oprava křižovatky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Horko ničí úrodu. Zemědělci a sadaři v Česku hlásí škody kvůli vysokým teplotám. Ovoce i plodiny schnou a část úrody nebude k prodeji. Třeba třešně, rybíz nebo hrášek jsou poškozené sluncem. Farmáři už teď mluví o velkých škodách.
3: Morava aktuálně.
4: Slezská Ostrava otevřela nové kariérní centrum. To pomůže lidem při hledání práce i změně povolání. Podrobnosti doplnila mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
5: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
4: Poradna lidem pomůže najít další pracovní možnosti. Olomouc opraví křižovatky v centru. Práce začnou 7. července na náměstí Hrdinu, kde bude křižovatka na zhruba měsíc uzavřena. Úpravy mají zlepšit řízení dopravy a omezit časté poruchy semaforů.
3: Rádio Čas, sport.
4: Dnes pokračuje na Wimbledonu druhé kolo dvouhry. Zúčastní se Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniáková a Nikola Bartuňková. Všechny postoupily do druhého kola po svých úvodních zápasech. Zítra očekáváme většinou polojasnou oblohu, místy oblačno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 27 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas, hezký den.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Nemíchat.
7: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
6: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
7: jako
6: vážně.
7: Jako Y?
6: Ano.
7: Zdravíme, Míšo.
6: Tato myslí vážně.
7: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Krásný střed týdne, středeční odpoledne s Rádiem Čas. V tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a jako po celé léto i dneska v našem časáckém éteru budeme nadělovat. Máme tady pro vás lístky na nejzáhadnější výstavu všech dob, Sherlock Holmes, výstava, která bude probíhat v Praze a vy tam můžete vyrazit úplně zdarma a dokonce vzít někoho sebou, stačí, když budete poslouchat naše rádio a dáte dohromady výherní větu. No a za chviličku tady mám pro vás docela zajímavou statistiku nebo zajímavé údaje, protože léto ještě ani zdaleka nekončí, za okny stále vedro a my se podíváme na to, jaký má barva auta vliv na to, kolik stupňů se uvnitř vozu nachází. Podrobnosti za chvilku, teď už ale muzika. Jsme Rádio Čas.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a pokud je něco, co opravdu nemám rád, tak je to to, když si sednu do auta a je tam absolutně nedýchatelno, mám pocit, že bych se tam mohl usmažit vajíčka. A co jsem se teďka dočet, tak velký vliv na to má také barva auta. Podle měření se může interiér černého auta zaparkovaného na přímém slunci rozpálit třeba až na 62 stupňů Celsia. Zatímco u bílého auta to může být přibližně 43 stupňů. Hlavní roli samozřejmě hraje barva auta. Když se podíváme na teplotu uvnitř vozu po 20 minutách na slunci, tak jak jsem řekl, nejhůře je na tom černá. Hnědá se za 20 minut dokáže rozpálit na 56 stupňů, červená na 51, žlutá na 50, modrá 48, stříbrná 47 a nejlépe jsou na tom bílá auta. Tam teplota měření po 20 minutách na slunci vyšplhala na 43 stupňů Celsia. Tak pokud máte uvnitř auta vedro, tak jeden z důvodů, proč je tam tak takové vedro, je právě barva auta. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a za chviličku prozradím třetí slovo do naší tajenky s megalétem Rádia Čas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Hity, které milujete.

0: Naše rádio vás dostane na ty nejlepší akce, které probíhají po celé léto, ať už to jsou festivaly, výstavy, koncerty a podobně. Rozdali jsme lístky třeba na One Republic, Marka Ztraceného, Štěrkovnu Open Music. Máme tady pro vás ještě tento týden lístky třeba na Xenla X, taktéž Marka Ztraceného a dneska na vstupenky na 5 koncertů Shakespeareovských slavností. Na ty můžete vyrazit úplně zdarma, stačí poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov a dnešním třetím slovem je slovo dobrou. Jo, takže ještě jednou, slovo dobrou je slovo třetí do naší výherní tajenky. A pokud jste neslyšeli předchozí slovíčka, tak ještě máte šance vyhrát. Dnes odpoledne je ještě prozradím, tak buďte ve střehu. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak dnes bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne má být polojasné až oblačné, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky silné bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
1: Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Když nemůžeš, tak přidej víc. To je píseň, kterou si asi já dneska budu zpívat na festiáku po pár hodinách někde v dešti, ale věřím, že počasí snad ještě vyjde. Každopádně to je téma, které dneska řešíme. Ptáme se, na jaké akce, festivaly, zkrátka cokoliv, kam se letos nejvíce těšíte. A píšete nám toho hodně. Například Martin napsal: moc se těším, že s manželkou vyrazíme na svatováclavské slavnosti do pivovaru Kamenice nad Lipou. Tomáš napsal: těším se v létě na Guláš Fest ve Valašském Meziříčí. A nebo Milan: nejvíce se těším na Eva Fest. Je toho mnoho, je toho spousty. Já dneska vyrážím na festival Beats for Love. Dejte vědět i vy ostatní, kam máte v plánu zamířit. Nahrajte hlasovky, dejte vědět. WhatsApp, rádia, čas 77 66 12 800. Za chvilku už další muzika a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
2: Chceš lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a nějakou další pecku?
1: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: I necelé 3 minuty před 13:00 posloucháte Rádio Čas. Slovo si v tuto chvíli bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. Řekneme si v nich, že od července nás čekají finanční změny.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmu

0: za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu u Malých Hoštic. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní v Brně poblíž křižovatky Špitálka v ulici Podnásební. I zde policie vyšetřuje dopravní nehodu dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Od července nás čekají změny. Ostrava podpoří sport dotacemi. V Brně se otevře nové sanatorium. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V červenci v Česku začnou platit velké změny. Zavádí se povinná registrace psů do centrální evidence, jinak hrozí vysoké pokuty. Sníží se odvody i zálohy pro živnostníky a změní se pravidla pro balíčky z asijských e-shopů, které zdraží kvůli clu. Změní se také pravidla reklamací a lidé budou mít větší šanci na opravu zboží. Definitivně také u zubaře končí amalgamové blomby.
3: Morava aktuálně.
2: Město Ostrava opět podpoří sport. Žádosti o dotace můžou zájemci podávat od 18. září do 2. října. Magistrát na to uvolní více než 200 milionů korun, říká Petr Havránek z tiskového odboru.
4: Ostrava každoročně podporuje široké spektrum projektů, protože si uvědomuje jejich význam pro společnost a ke sportu přistupuje v širším kontextu. Nejde totiž pouze o kluby, týmy a vrcholové sportovce, kteří reprezentují město, ale taky o všechny, kdo se chtějí sportu věnovat rekreačně, a to už ať v rámci organizovaných aktivit nebo individuálně.
2: V Pasohlávkách vzniká nové sanatorium. Pomůže lidem po úrazech, operacích páteře i poškození mozku. V první fázi bude mít 80 lůžek, po dokončení až 160. Zařízení začne fungovat ve druhé polovině tohoto roku.
3: Rádio Čas, sport.
2: V Olomouci se po 5 letech opět uskuteční mistrovství České republiky v malém fotbale. Turnaj se odehraje v sobotu 4. července v areálu Sigmy Olomouc v Řepčíně. Do turnaje se zapojí 4 domácí týmy. Vítěz získá místo v lize mistrů malého fotbalu.

0: Rádio Čas, hezký den.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Nemíchat.
3: Vykřičník, tak, no.
2: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
3: jako
2: vážně.
3: Jako Y?
2: Ano.
3: Zdravíme, Míšo.
2: Tato myslí vážně.
3: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Společnost při středě vám dělá rádio čas, já za chviličku dám tipy, kam můžete u prázdninách vyrazit k vodě, podíváme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš a můžu prozradit, že v této hodince řeknu předchozí dvě slovíčka do našeho megaléta, protože dnes budeme ještě nadělovat lístky na letní shakespearovské slavnosti. To všechno v této hodince, teď už ale hity, které milujete.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Pokud přemýšlíte, kam v těchto horkých dnech vyrazit k vodě a užít si skvělou atmosféru, tak zvu k Hlučínskému jezeru. Já se přiznám, že jsem tam poprvé byl právě minulý týden v neděli. Mimo jiné jsem tam poprvé v životě vyzkoušel paddleboardy. Naprosto doporučuji všem, skvělý zážitek. Mimo jiné je tady perfektní atmosféra, osvěžíte se u vody, můžete si zasportovat, anebo třeba jenom relaxovat s rodinou a s přáteli, ať už plánujete aktivní den nebo jenom hledáte místo, kde si odpočinout, tak Hlučínské jezero je rozhodně skvělou volbou, tak si ty slunné dny ještě pořádně užijte. Ode mě pozvání k nám do éteru za hity, které milujete.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
4: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbu z Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na

0: Vašim parťákem v tuto chvíli zůstává Rádio Čas. Středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se přesuneme do dnešního rána. Jako každý všední den i dnes probíhalo Víš, nevíš. Já bych dneska docela dobře obstál, si myslím teda. Tak jak byste na tom byli vy? Věděli byste, kdy byl upálen mistr Jan Hus? Protože léto sebou nese také spousta svátků. Tak pojďme se podívat na to, jak to vypadalo a jak to šlo třeba našemu kolegovi zprávařovi Honzovi.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tento den píše mistr Jan Hus svůj poslední list z Kosnice, kde byl také o pár dní později popraven. V kterém roce?
3: No.
2: No, července a ten rok, že jo?
3: No to já nevím.
2: Chceš navést na století?
3: Jo, jo, jo.
2: 15. století.
3: No, 14, já vím, ale 53?
2: To už asi už nebyl. To,
3: 23?
2: To, ne, tak 1415.
3: Jo.
2: V roce 1883, neboj se úvodu, byl vydán abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou. Prostě první telefonní seznam. Pojďme si připomenout, zvlášť v tento letní čas, všechna základní čísla tísňových linek, to je tři základní, to univerzální a ještě městskou policii mi tam hoď.
3: Dobře, takže 150 jsou hasiči, 155 záchranáři, 158 policie, měšťáci mají 156 a pak 112, to je taková ta centrální.
2: Měj se úplně jako na pána. Tento den byl firmou Sony představen první Walkman. Nemůžu se nezeptat, jako jestli jsi měl Walkmana, jestli třeba pamatuješ na jeho barvu?
3: Měl jsem Walkmana, měl černou barvu a vyhrál jsem ho na jednom konkurenčním rádiu.
2: Nicméně, ve kterém to bylo roce? Ta premiéra toho Walkmana. Ti napovím, že to byl rok, kdy mimo jiné začalo pravidelné střídání zimního a letního času.
3: Tak já nevím, tak ještě nějaká nápověda by se hodila.
2: O pár týdnů později po této události jsem se narodil já. Regulérně.
3: Takže to bylo v roce 1978.
2: Honzo!
3: 79.
2: To nevím, jestli ti mám uznat.
3: Promiň, Ráďo, pár týdnů.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Taky ve

0: I ve středu odpoledne, první červencový den, držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi a já se podívám na dnešní téma, protože my se dneska ptáme, na jaké akce se letos v létě nejvíce těšíte. A přišla mi zpráva na WhatsApp od Moniky, která mě opravdu potěšila, protože píše, cituji, já se letos nejvíce těším na megakoncert Rádia Čas, jakmile jsem viděla, že přijede skupina Europe, tak bylo rozhodnuto. Na jejich písničkách jsem doslova vyrůstala, dodnes si pamatuju, jak jsme s tátou pouštěli v autě The Final Countdown tak nahlas, že jsme jí zpívali oba, i když ani jeden pořádně neuměl anglicky. Tyhle písničky ve mně mají pořád stejnou energii a strašně se těším, až je uslyším naživo. Myslím, že tohle bude pro naši generaci pořádná nostalgie. Moniko, moc krát děkuju za toto krásnou zprávu, kterou jste napsala. Mimo jiné, pokud ještě nevíte, tak už 21. listopadu náš velký hudební svátek, protože tak jako každý rok i letos pořádáme megakoncert Rádia Čas. A jak řekla Monika, bude tam skupina Europe, která slaví evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown. A právě jediné místo v České republice, kde vystoupí, bude právě náš megakoncert Rádia Čas. No a kromě nich také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo, ti všichni na jednom pódiu pod jinou střechou v Ostravar aréně v Ostravě. A já pevně věřím, že nejenom s Monikou, ale také s vámi všemi se tam potkáme. Ode mě další muzika, připravujeme zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: Rádio Čas.
1: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
2: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
3: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
2: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
3: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
2: dělá tak neromantickou hudbu.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas za 3 minuty 14. hodina a slovo si teď bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. No a v těch si povíme, že automobilkám se v Česku dařilo.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu u Malých Hoštic. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní v Brně poblíž křižovatky Špitálka v ulici Podnásební. I zde policie vyšetřuje dopravní nehodu dvou osobáků. Pozornost mějte i na silnici mezi Zlínem a Uherským Hradištěm u Březnice. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Automobilkám se v Česku dařilo. Ve Zlíně se otevře nový venkovní bazén. Město podpoří péči a sociální služby. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Českým automobilkám se letos daří. Loni se v Česku vyrobilo druhé nejvyšší množství aut v historii. Rekord padl také ve výrobě autobusů. Roste i podíl elektromobilů a hybridů, které už tvoří téměř pětinu produkce. Tento průmysl tak zůstává jedním z hlavních pilířů české ekonomiky.
3: Morava aktuálně.
2: Dnes ve Zlínských lázních se otevírá po opravě venkovní bazén. Během rekonstrukce dostal nový povrch, schůdky a odrazové můstky. Bazén využívají stovky návštěvníků. V létě se v areálu plánují další opravy, včetně sauny. Ostrava podpoří sociální služby. Na podporu jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Pokorné pomůžou bezmála 30 projektů.
4: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, za kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí, tak aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
2: Podpora míří hlavně na služby pro seniory a zdravotně postižené.
3: Rádio Čas, sport.
2: Český tenista vydřel postup. Jakub Menšík otočil dramatický pětisetový zápas proti domácímu Tobimu Samuelovi a po velké bitvě zvítězil 5-7, 6-3, 6-3, 3-6 a 7-6. I přes velkou únavu zápas dotáhl do vítězného konce a postoupil do druhého kola Wimbledonu. Zítra očekáváme většinou polojasnou oblohu, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 27 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezký den.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Nemíchat.
6: Vykřičník, tak, no. Jo, takže
5: tak. A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
6: jako
5: vážně.
6: Jako Y?
5: Ano.
6: Zdravíme, Míšo.
5: Já to myslí vážně.
6: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
3: Rádio

0: Rádio Čas, za malou chvilku tipy, kam můžete v tomto týdnu vyrazit, a podíváme se také na megaléto Rádia Čas, protože i dnes budeme nadělovat lístky a k tomu samozřejmě potřebujete výherní větu a já prozradím první tři slovíčka, tak pokud je nemáte, rozhodně poslouchejte. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Jako první tady mám pozvánku pro celou rodinu do Hotzelavic. Tady můžete vyrazit do rodného domu Františka Palackého. V sobotu a v neděli, tedy 4. a 5. července, tady můžete vidět ukázky, jak se lidé oblékali v Hotzelavicích a okolí na přelomu 18. a 19. století. No a v průběhu obou dnů budou také probíhat komentované prohlídky rodného domu, tak určitě doporučuji. No a pokud byste chtěli vyrazit na festival, tak ta festivalová sezóna už odstartovala a hned dnes můžete vyrazit na festival Beats for Love, letos 12. ročník, více než 500 umělců, nejenom z Česka a Evropy, ale z celého světa. Představí se už dnes například Calvin Harris, budou také Marshmallow, Dimitri Vegas, anebo Alesso, tak pokud vyrazíte, rozhodně se příjemně bavte.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, já teda musím říct, že letos léto udeřilo v plném proudu, taková vedra nepamatuju hodně dlouho, možná ani nepamatuju vůbec. Každopádně, pokud nevíte, co dělat, kam vyrazit, tak naše rádio má spousta možností a dostaneme vás na ty nejlepší koncerty, festivaly, akce. No a dnes tady v rámci Megaléta máme vstupenky na vybraných 5 koncertů 23. ročníku Shakespeareovských slavností. No a stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov. My už jsme 3 prozradili a já v tuto chvíli naposledy prozradím první 3. Tak pokud je nemáte, tak první 3 slova zní: mám rád dobrou, a to poslední slovíčko, na to si musíte ještě chvilku počkat. Každopádně, jakmile padne, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve čtvrtek nás bude provázet prosluněná obloha.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ve středu odpoledne zůstává Rádio Čas, a protože léto a také festivaly a akce jsou v plném proudu, tak se dneska ptáme, na jaké akce se těšíte letošní léto úplně ze všeho nejvíce. A píšete to hodně na Facebooku, se objevuje často Colors of Ostrava, festival Beats for Love, který startuje dneska, jsou tady také svatováclavské slavnosti. A přišla mi tady zpráva od Verči. Ahoj, tady Verča z Frýdku Místku, já se letos nejvíce těším na letní kino. Vím, že to zní možná obyčejně, ale pro mě je to taková tradice, vezmeme deku, něco dobrého na zub, sedneme si pod širé nebe a 2 hodiny vypneme od všeho. A to zní také lákavě. Nemusí to být vždycky vyloženě festivaly, je třeba si to udělat krásné. A já asi letní kino taky letos vyzkouším, vlastně ani nevzpomínám, kde jsem byl naposledy. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook nebo na WhatsApp Rádia Čas, nahrávat můžete i hlasovky 77 66 12 800. Téma, kterému se ještě dnes budeme věnovat. No a ode mě už další hity, které milujete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a po 15. také s Peťou Češkovou v tuto chvíli. Už ale předávám slovo Martinovi. Míříme na cesty a čekají nás také nejčerstvější zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Aktuálně buďte opatrní v ostravské části jih. Na nájezdu z Moravské na Plzeňskou ulici se srazilo osobní auto s nákladním. V Ostravě si ještě dávejte pozor i na křižovatce Hornopolní Novinářská, kde havarovala dvě osobní auta. A stále buďte opatrní na spojnici mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, kde u Březnice zasahují policisté u bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Vysoké teploty sužují úrodu. V Ostravě pomůže nová poradna s hledáním práce. Olomouc čeká oprava křižovatky. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Horko ničí úrodu. Zemědělci a sadaři v Česku hlásí škody kvůli vysokým teplotám. Ovoce i plodiny schnou a část úrody nebude k prodeji. Třeba třešně, rybíz nebo hrášek jsou poškozené sluncem. Farmáři už teď mluví o velkých škodách.
1: Morava aktuálně.
3: Slezská Ostrava otevřela nové kariérní centrum. To pomůže lidem při hledání práce i změně povolání. Podrobnosti doplnila mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
4: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
3: Poradna lidem pomůže najít další pracovní možnosti. Olomouc opraví křižovatky v centru. Práce začnou 7. července na náměstí Hrdinů, kde bude křižovatka na zhruba měsíc uzavřena. Úpravy mají zlepšit řízení dopravy a omezit časté poruchy semaforů.
1: Rádio Čas, sport.
3: Dnes odpoledne začalo na Wimbledonu druhé kolo dvouhry. Zúčastní se Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siňáková a Nikola Bartuňková. Všechny postoupily do druhého kola po svých úvodních zápasech. Zítra očekáváme většinou polojasnou oblohu, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 27 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy, hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Nemíchat.
6: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
5: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
6: jako
5: vážně.
6: Jako
5: ano.
6: Zdravíme, Míšo.
5: Tato myslí vážně.
6: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
8: Hned budeme hrát, nebojte se nic, jenom vás chci pozdravit, jste na Rádiu Čas. Od téhle chvíle už je s vámi Petra Češková. Máme krásné datum v kalendáři. První červencový den. Vím, že děti už prázdniny mají od minulého týdne, nicméně si myslím, že tak nějak jako pomyslně ten první červencový den je opravdu už prázdninový a letní. Tak užívejte, ať už jste kdekoliv. Vím, že vedra sužují celou Českou republiku, u nás na Moravě a ve Slezsku je to pořád ještě enormní, ale věřím, že to všichni vydržíme. Ve společnosti Rádia Čas, stínu a nějaké dobré tekutiny bude dobře, slibuju.

milujete. Rádio Čas.

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Věřím, že se vám Rádio Čas příjemně poslouchá. Máme středu 1. července. Já jsem říkala hned ze startu, že to je krásné datum, nejenom proto, že nám začínají tak nějak pomyslně ty prázdniny. Vím, že už začaly před pár dny, ale přece jenom 1. červencový den. Ale pro mě je to datum ještě speciální, protože mě se teda konkrétně třeba 1. července narodila moje sestra. Dost dobře si to pamatuju, je teda o 8 let mladší. Já jsem tehdy s mým dědou šla ještě na koupaliště v Opavě a máma se odebrala do porodnice, aby ségru porodila někde v odpoledních hodinách. No a představte si to, mojí ségře je dneska 32 let a na den stejně porodila svoji dceru, kterou pojmenovala po sobě Ivanka. Takže my vlastně v rodině máme Ivanky tři, mámu, ségru a teď nejmladší Ivanku a dvě z toho slaví. Jedna 32 a jedna rok. Tak já bych jim chtěla popřát jenom to nejlepší a ze zkušeností posledních dnů, měsíců a let vím, že zdraví je to nejdůležitější a není to žádná fráze. Takže nejenom mým Ivankám, ale i vám, jestli dneska slavíte narozeniny v tom krásném datu 1. července, tak přeju, ať máte zdraví. A budeme rádi, když Rádio Čas bude u toho nejenom 1. července, ale i v následujících dnech, letech a teď třeba i minutách. Pěkné odpoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
4: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas máte jako společníka, minuta a bude 15:30. Na jaké akce se letos v létě nejvíc těšíte? To je naše otázka, která přistála na Facebooku. Jinak máme i WhatsAppové číslo 776612800. Tam klidně nahrávejte i ty zvukové zprávy. Ty my máme od vás moc rádi. No a za chvíli se podíváme na to, co teda píšete. Načerpáme inspiraci. Dneska máme první červencový den a vzhledem k tomu, že vysíláme z Ostravy, tak víme, že Ostrava ožije festivalem Beats for Love, takže ten určitě tam zmíněn bude, to věřím. Taky samozřejmě Colors of Ostrava, to je festival, který je uznávaný nejenom u nás v Česku, ale celosvětově. A myslím si, že všeobecně, když se podíváme na to naše hezké Česko, že máme z čeho vybírat. Tak já se těším, že načerpám inspiraci od vás a za odměnu pro vás nabízím mega léto, protože v rámci toho můžete taky vyhrát bezvadné vstupenky na akce, které se rozhodně budou konat u nás v Česku a rozhodně budou stát za to. Tak doporučuji poslouchat Rádio Čas, za chvíli řeknu poslední slovo do skládanky a samozřejmě budeme i hrát. Teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve čtvrtek nás bude pro

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna.

0: Rádio Čas je vaším společníkem. Blíží se nám 16. hodina odpolední, to znamená, že chystáme čerstvé zprávy a chystáme taky spoustu vstupenek na akce, které si určitě nebudete chtít nechat ujít. V rámci megaléta třeba vstupenky na Svatováclavský hudební festival, který pro vás bude připraven od 2. do 28. září. Pokud byste měli chuť, tak rozhodně se vyplatí poslouchat Rádio Čas a taky znát výherní větu, kterou skládáme během celého dnešního vysílání. A protože já jsem děvucha hodná z dědiny, tak vám řeknu, že tři slova už znáte, já vám je zopakuju. Mám rád dobrou, to teda víme od rána, a já přidám ještě slovo hudbu. To znamená, že výherní věta pro dnešní den v rámci megaléta je mám rád dobrou hudbu. A pokud s námi chcete hrát, tak číhejte.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas je vaším společníkem a máme krátce po 16. hodině, přesně 2 minuty, máme středu 1. července a čerstvé zprávy už jsou připraveny.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Řidiči, opatrnost se vyplatí v Ostravě Vítkovicích. Na Ruské ulici bourala 2 osobní auta. V ostravské části jich na nájezdu z Moravské na Plzeňskou ulici se stále řeší nehoda osobního auta a nákladňáku. A v Brně na dálnici D1 na 193. kilometru ve směru na Vyškov zasahují policisté u dopravní nehody mezi osobním autem a motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Od července nás čekají změny. Ostrava podpoří sport dotacemi. V Brně se otevře nové sanatorium. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V červenci v Česku začnou platit velké změny. Zavádí se povinná registrace psů do centrální evidence, jinak hrozí vysoké pokuty. Sníží se odvody i zálohy pro živnostníky a změní se pravidla pro balíčky z asijských e-shopů, které zdraží kvůli clu. Změní se také pravidla reklamací a lidé budou mít větší šanci na opravu zboží. Definitivně také u zubaře končí amalgamové plomby.
1: Morava aktuálně.
2: Město Ostrava opět podpoří sport. Žádosti o dotace můžou zájemci podávat od 18. září do 2. října. Magistrát na to uvolní více než 200 milionů korun, říká Petr Havránek z tiskového odboru.
3: Ostrava každoročně podporuje široké spektrum projektů, protože si uvědomuje jejich význam pro společnost a ke sportu přistupuje v širším kontextu. Nejde totiž pouze o kluby, týmy a vrcholové sportovce, kteří reprezentují město, ale taky o všechny, kdo se chtějí sportu věnovat rekreačně. A to už ať v rámci organizovaných aktivit nebo individuálně.
2: V Pasohlávkách vzniká nové sanatorium. Pomůže lidem po úrazech, operacích páteře i poškození mozku. V první fázi bude mít 80 lůžek, po dokončení až 160. Zařízení začne fungovat ve druhé polovině tohoto roku.
1: Rádio Čas Sport.
2: V Olomouci se po 5 letech opět uskuteční mistrovství České republiky v malém fotbalu. Turnaj se odehraje v sobotu 4. července v areálu Sigmy Olomouc v Hřebčíně. Do turnaje se zapojí 4 domácí týmy. Vítěz získá místo v lize mistrů malého fotbalu. Zítra očekáváme většinou polojasnou oblohu, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 27 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Nemíchat.
5: Vykřičník, tak, no. Jo, takže
4: a tak. A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
5: jako
4: vážně.
5: Jako
4: ano.
5: Zdravíme, Míšo.
4: To myslí vážně.
5: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra 6 až 9. Rádio.

které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas. Nevím, jak to vypadá u vás. My vysíláme z Ostravy Poruby a vypadá, že se chystá teda něco velkého. Ono, meteorologové hlásili bouřky. Ono to tak taky vypadá, že už bouřka nějaká je na spadnutí, ale vypadá, že to bude fakt velké. Klidně dejte vědět na WhatsAppu. Máme číslo 776612800, jak to aktuálně tedy vypadá u vás. A když nahrajete zvukovou zprávu, tak budeme ještě o to raději. K tomu spousta muziky. Olga Lounová, Jsem optimista, tuhle rozhodně zmíním, protože věřím, že nás všechny potěší a že prostě tahle slova určitě potřebujeme. Třeba hned dneska. Jste s Rádiem Čas, krásné odpoledne od Petry.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Hity, které milujete.

0: Ráda bych řekla, že mě už nic nechybí, ale bohužel to tak úplně není. Věřím, že vy to máte třeba, že jste na tom trochu lépe a že ve společnosti Rádia Čas vám je dobře, že vám nechybí nikdo z rodiny, že vám nechybí nic podstatného, zdraví a tak dále. A k tomu možná nechybí ani nějaká ta dešťová kapka, protože myslím, že na ně čekáme opravdu jako na smilování. V Ostravě aktuálně černo, ale zatím neprší ani nebouří, tak uvidíme, co z toho bude. K tomu otázka, na jaké akce se letos v létě nejvíce těšíte. Ta otázka přistala na našem Facebooku, taky na WhatsAppu 7766 12 800. No a už si jdu podívat, jaké máte varianty vašich nabídek a vašich výletů a akcí, na které se těšíte. S manželem budeme poznávat Valašsko, píše Alena. S medvědem Jurou, který nás provede po 20 zajímavých místech Valašska. A ještě za nasbírená razítka můžeme vyhrát zajímavé ceny. A večeropékačka, třeba špekáčku, dobré pití a výřivka s dobrým pitím pod hvězdným nebem. Děkujeme, Aleno. A napsala i Michaela, moc se těším příští týden na Krištof mini kempy ve vinařství Zaječí na Štranberském kopci. A ještě Davida přidáme. Moc se těším, že s manželkou vyrazíme na svatováclavské slavnosti do pivovaru Kamenice nad Lípou. Jednodenní festáček s výborným pivem z Kamenice. Tak já věřím, že i to pivo bude chutnat. Mimochodem na svatováclavský hudební festival máme v rámci megaléta lístky. Takže kdybyste měli chuť už za chvíli, zhruba tak do půl hodiny, o ně budeme hrát. Je podstatné, abyste znali výherní větu. A pokud jste nás od rána poslouchali, tak víte, že ta výherní věta, teď to pro vás opakuju, zní: mám rád dobrou hudbu. Budu po vás chtít, abyste mi ji řekli, pokud se k nám dovoláte. Tak se na vás budu těšit.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hity, které milujete. Rádio.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: V rámci Megaléta si dneska můžete vyhrát lístky na Svatováclavský hudební festival, který se bude konat od 2. do 28. září, tady tohoto roku. Program festivalu najdete na webových stránkách, doporučuji se tam podívat, je to shf.cz, shf.cz, myslím, že to je jednoduché. A pokud budete znát tu naši kouzelnou větu, kterou skládáme během dnešního dne, tak si můžete vybrat v podstatě, na jaké koncerty půjdete, protože dostanete více lístků a bude na vás, jakou kulturu si zvolíte. Potřebná je ale kouzelná věta a ta zní: mám rád dobrou hudbu. Dobře si to zapamatujte, protože už po 17. budeme rozdávat lístky.
2: Hity, které milujete.

0: Nezaměnitelný hlas Lucie, ve vysílání Rádia Čas máme středu 1. července, 16 hodin 59 minut. K tomu to je přesný čas. Ze studia vás zdraví Petra Češková a v tuto chvíli už kolega Martin Fabík připravil čerstvé zprávy a taky dopravní informace. Ve zprávách se mimochodem třeba podíváme i na to, jak se dařilo českým automobilkám.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v ostravské části jih na nájezdu z Moravské na Plzeňskou ulici. Stále se řeší nehoda osobního auta a nákladňáku. Také opatrně na Frýdecko-Místecku u Třince na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem. Havarovalo tady osobní auto. A zdržet se můžete i v Brně. Na Trnkově ulici se srazili řidiči dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Automobilkám se v Česku dařilo. Ve Zlíně se otevře nový venkovní bazén. Ostrava podpoří péči o sociální služby. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Českým automobilkám se letos daří. Loni se v Česku vyrobilo druhé nejvyšší množství aut v historii. Rekord padl také ve výrobě autobusů. Roste i podíl elektromobilů a hybridů, které už tvoří téměř pětinu produkce. Tento průmysl tak zůstává jedním z hlavních pilířů české ekonomiky.
3: Morava aktuálně.
2: Dnes ve Zlínských lázních se otevírá po opravě venkovní bazén. Během rekonstrukce dostal nový povrch, schůdky a odrazové můstky. Bazén využívají stovky návštěvníků. V létě se v areálu plánují další opravy, včetně sauny. Ostrava pomůže sociálním službám. Na podporu jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Pokorné pomůžou bezmála 30 projektů.
4: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, ve kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí, tak aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
2: Podpora míří hlavně na služby pro seniory a zdravotně postižené.
3: Rádio Čas, sport.
2: Český tenista ve Wimbledonu vydřel postup. Jakub Menšík otočil dramatický pětisetový zápas proti domácímu Tobimu Samuelovi a po velké bitvě zvítězil 5-7, 6-3, 6-3, 3-6, 7-6. I přes velkou únavu zápas dotáhl do vítězného konce a postoupil do druhého kola. Zítra očekáváme většinou polojasnou oblohu, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 27 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Nemíchat.
6: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
5: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
6: jako
5: vážně.
6: Jako
5: ano.
6: Zdravíme, Míšo.
5: Já to myslí vážně.
6: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Já teda nevím, jak vy. Jste s rádiem Čas a Petra vás zdraví mimochodem krásnou středu s datem 1. července. A já jsem poslední dny vůbec nemohla spát. Je to dost blbé, protože mám dvě malé děti a k tomu vstávám ještě do dobrého rána v České televizi a tam to mám ve 3.20 budík. A v noci bylo takové horko, že prostě nešlo spát díl jak 2 hodiny. Všechna okna mám otevřená, normálně jsem porazila i tu svoji fobii z pavouků, protože věřím, že tam jsem tam nějaký, se může ukázat, jelikož jsem otevřela opravdu hodně okna a přesto mi to nepomohlo. Takže si myslím, že to máte podobně jako já a dost byste chtěli, aby zapršelo. A na některých místech už se tak děje. Vím, že v Opavě to ještě chvíli drželo, nevím, jaká je tam situace teď, každopádně Ostrava, Poruba už máme zataženo a prší celkem intenzivně tady u nás u budovy Rádia Čas a Hanka se taky ozvala z Poruby, že už je asi ráda za déšť. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, mimochodem WhatsAppové číslo 7766 12800 máme a funguje non-stop.

0: 17 hodin 16 minut, k tomu posloucháte Rádio Čas. Pojďme společně na Megaléto.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
0: Linka 77661280 je vám k dispozici. Volejte, pokud chcete získat vstupenky na Svatováclavský hudební festival. Ten bude připraven od 2. do 28. září. A vy si v rámci té výhry Megaléta můžete vybrat, na které koncerty zavítáte, protože těch lístků vám dáme více a bude na vás, kterou kulturu zvolíte. Ovšem na vás bude taky výherní věta, kterou byste měli znát. A protože vypadá, že mě tady zvoní časácká linka, tak já to teda rovnou zkusím. Slyšíme se, dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Ahoj.
0: Ahoj, kde jsi dovolal?
2: Tady je Katka. Tak. Teď jsem vám psala do rádia, tipy na léto.
0: No paráda, Katko, tak to jsem moc ráda. Slyšíme se perfektně. Voláte teda v rámci Megaléta, je to tak?
2: Ano, poznačila jsem si tu větu, snad dobře.
0: Aha, dobře. Takže ta věta se teda skládá ze 4 slov a já doufám a držím vám palce, že teda když už jste se dovolala, protože to je taky jako věc těžká se tu dovolat,
2: no.
0: Takže tu větu znáte, tak pojďte na to.
2: Mám rád dobrou hudbu.
0: Nic byste tam nezměnila, jo?
2: Ne, mám rád dobrou hudbu.
0: Stojíte si za tím, jo?
2: Ano, ano.
0: A to je výborně, protože tím, že si zatím stojíte, tak tu hudbu taky zažijete.
2: Ale jenom... to jste mě dostali teď, já jsem to sama sobě poslala SMS-kou, tu větu.
0: Ono, člověk znejistí, že jo, potom trošku, protože ano. Si řekne, jako jestli si to dobře zapamatoval, řekněte mi, už jste tak někdy něco jako vyhrála v minulých měsících, letech, jako máte štěstí na tady toto?
2: No, já vám to řeknu takto.
0: No.
2: Když se rozhodnu, já jdu soutěžit, zavolám, pošlu, já to opravdu vyhraju.
0: Takže jste se rozhodla. Rozhodla jste se, že v rámci Megaléta prostě vyhrajete a že to tak bude. Tak vám moc gratuluju. Já jsem říkala, že lístku vám dáme více, že si můžete vybrat na jakou kulturu teda v rámci toho hudebního festivalu Svatováclavského zajdete. To znamená, to potom bude všechno na vás. Jenom mi prosím, Katko, vydržte na telefonu, abychom mohli sepsat všechno potřebné, jo?
2: Ano, perfektně, moc to děkuji.
0: A krásné léto s Rádiem Čas přeju.
2: Vám taky.
0: No, za málo.
2: Děkuji všem. Shledanou.
1: Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbuz Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
5: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
1: Děkujeme, Marcelko, tolik předpověď počasí. Říkám si, ty teploty o něco klesnou, jestli pak z toho nebudeme mít rýmu, že jo? Protože my už jsme zvyklí na vedra, kolem 40, že jo? Tak to nám bude možná zima. Nicméně, nebudu si z toho dělat srandu, protože to horko bylo fakt úmorné. A vy mi píšete i tipy, jak to jako děláte a přežíváte. A děkuju Katce, která teda se přidala na WhatsAppu a napsala: Petro, přes den v horku pomáhá namířit zaplý větrák na nádobu s vodou, ve které jsou 1 až 2 chladící obdelníky z mrazáku. Hezky to dělá Bezva Luft. A na noc doporučuji v čisté vodě vyždímat cca 3 ručníky a dát je na sušák v ložnici. Papa Katka. No já moc děkuju, Katko. Já jsem teda umírala v těch posledních dnech, byla jsem dost nevlídná na všechny kolem, ale kdyby to zase přišlo, tak už budu vědět, protože tu vaši zprávu si uložím. Tak zdravím všechny, krásnou středu s datem 1. července a všem dětem krásné prázdniny přeju. Já vím, že začaly už před pár dny, ale věřím, že si to teď budou naplno užívat. Tak ať žijou naše děti, ať prázdniny teprve, které začínají, jsou plné smíchu, radosti a dobré muziky. A tu pro vás máme na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi. Máme středu 1. července, to je krásné datum. Bude 6:15 a...
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Zveme vás do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého. To proto, abyste měli tipy na prázdniny s vašimi dětmi. Protože 4. a 5. července tady můžete vidět ukázky, jak se lidé oblékali v Hoclavicích a okolí na přelomu 18. a 19. století. To bude krásná historie. A v průběhu obou dnů budou taky probíhat komentované prohlídky rodného domu. Víte, já tam kolem těch Hoclavic a kolem toho rodného domu Františka Palackého jezdila často s mým dědou. A vždycky říkal, tam bychom se mohli podívat. No, vidíte, nikdy jsme se tam nepodívali, s dědou už bohužel teda ani nepodíváme, ale myslím si, že tohle je krásná příležitost. Takže 4. a 5. července máte tu možnost, pokud vás jenom trošku zajímá tahle krásná historie. Tak jste zváni.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Radio Čas vám hraje, tohle byl Luis Capaldi, 18 hodin 1 minuta, k tomu máme středu 1. července, za chvíli budeme pokračovat, protože pro vás je připraven pravidelný film time, to pro milovníky filmů a tak dále, věřím, že si to rádi poslechnete, k tomu spousta muziky, ale taky čerstvé zprávy v podání Martina Fabíka. Přeju vám krásnou středu.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti. Marka Ztraceného, Xindla X a kopu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Aktuálně si dávejte pozor na trase Třanovice, státní hranice se Slovenskem. Havarovalo tady osobní auto. Dále buďte opatrní ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Vysoké teploty sužují úrodu. Olomouc čeká oprava křižovatky. V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Horko ničí úrodu. Zemědělci a sadaři v Česku hlásí škody kvůli vysokým teplotám. Ovoce i plodiny schnou a část úrody nebude k prodeji. Třeba třešně, rybíz nebo hrášek jsou poškozené sluncem. Farmáři už teď mluví o velkých škodách.
7: Morava aktuálně.
6: Olomouc opraví křižovatky v centru. Práce začnou 7. července na náměstí Hrdinů, kde bude křižovatka na zhruba měsíc uzavřena. Úpravy mají zlepšit řízení dopravy a omezit časté poruchy semaforů. V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který nyní slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
8: Jednalo se o rekonstrukce stála 19 milionů korun, z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů, je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
6: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě.
7: Rádio Čas, sport.
6: Turnajová desítka Karolína Muchová dnes na tenisovém Wimbledonu postoupila do třetího kola. Číňanku Shang Shuai porazila na trávě 6-3, 6-2. V boji o osmifinále narazí na thajskou soupeřku.

0: 8 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezký večer.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Nemíchat.
3: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
2: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí jako vážně.
3: Jako Y?
2: Ano.
3: Zdravíme, Míšo.
2: Tato myslí vážně.
3: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
4: Všeobecnou pohodu přeji všem posluchačům, kteří nepohodnou kvalitním filmem či seriálem. Je tady nový Film Time. Začaly nám prázdniny, na mnoha místech a pracovištích vlastně dochází k takovému jinému režimu, což se týká i televize. A já se dnes budu věnovat takovým klasikám, stálicím, na které můžete každoročně během letních prázdnin natrefit. A začnu vlastně i takovou jednou letní vzpomínkou na celkem povedený animák, který si právě před 20 lety odbyl premiéru.
5: Fajn, jdem na to. Soustředit se, rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz. 42 lůzrů. Lůzry žeru k snídani. Snídaně. Mohl bych se nasnídat. Jen něco menšího. Ne. Soustředit se. Rychlost.
4: Ano, letos v létě je to už 20 let od premiéry filmu Auta. Pro studio Pixar se jedná o jednu z vlajkových lodí. Ono tvůrcům se, podobně jako třeba u Toy Story, povedlo namíchat dokonalý megamix, řekněme takového, příběhu, aby si přišli na svět ti malí, tak i dospěláci. Příběh o napraveném charakteru závodního auta bleskami Queena se zatím dočkal dvou pokračování. A celkem mě udivuje, že se na čtyřku zatím nedostalo. A podle všeho ani zatím není v plánu. No nic, tak si zatím můžete pustit původní trilogii, která určitě stojí za to.
1: Film Time na Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: No a jdeme do české klasiky. Ani letos nebudete ochuzeni o trilogii Slunce, Seno. Dílo režiséra Zdeňka Trošky patří mezi nejoblíbenější, hlavně u starší generace. Pravda, ti mladší už asi nezachytí pointu a taky vlastně nádech té doby. Ale i po všech letech dokáže parádně reflektovat českou mentalitu. A to se vším dobrým i špatným.
2: Kde jsi byla?
3: Za Vencou přece. Tak znáš jí?
4: Vlastně.
3: Znáš. Mami, a co je to coura? Jo.
1: První díl z roku 1983 nedopadl úplně podle představ režiséra. Tehdejší režimu snímek hodně prostříhalo a scenzurovalo. Jenže i tak slavil obrovský úspěch. No a tak se logicky žádalo pokračování. To však Zdeněk Troška, po právu naštvaný, tenkrát odmítl a nesouhlasil. Ale až po příslibu, že do pokračování nikdo zasahovat nebude, souhlasil a my jsme se nakonec v letech 1989 a 1991 dočkali dalších dílů. Byl v plánu i čtvrtý, ale z toho nakonec sešlo. Mimochodem, třetí Slunce, Seno a erotika nás zavedlo i do Itálie, protože vlastně vznikal po pádu režimu. No a jestli ten čtvrtý díl nakonec nevznikl, je to dobře, není to dobře, to už se nedozvíme a můžeme jenom spekulovat. Každopádně, jak říkám, i letos v létě se můžete těšit na komplet trilogii Slunce, Seno.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Marie Poledňáková platila za přední režisérky, které uměly natočit ideální rodinný film. A když říkám ideální, myslím tím pro všechny. Koncem 70. let to byla dvojice televizních filmů, ve kterých měla hlavně štěstí na herce. Především na Tomáše Holého. Ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku získal první větší roli a doslova exceloval. Jako u jiných snímků, i tady si všechno ukradl pro sebe. No jo, ale to je převážně zimní záležitost. V dalším roce však došlo na skvělou letní podívanou.
2: A mi ještě spí?
3: Jako jdu, a stačí, když jí trošku pomítá.
2: Tohle bude Miško na mě.
3: A jsou to překvapení.
2: Čeká role před domem. Už máte šlo zabalit?
3: Já mám jenom svůj baťušek.
2: Mamina?
3: Kufr jako na severní pol. Jo, a to ty horolezecký výzbrojky. Nezapomněl jsi.
2: Ale před maminou ani.
1: Jak dostat tatínka do polepšovny, jsem měl možná vždycky o něco radši. Ale ještě jednou se zastavím u Marie Poledňákové. Ona krásně ty filmy dokázala natočit tak, že to vždy vidíte optikou svého věku. Jako dítě vnímáte jen eskapády Tomáše Holého, ale když jste dospělí, máte třeba rodinu, tak úplně jinak pohlížíte na příběh dospělých postav. Jak dostat tatínka do polepšovny se hodí k ideálnímu večeru u otevřeného okna, takže to určitě letos zkuste.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbu z Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Přihodím i jeden zahraniční tip, kterým si můžete zpestřit krásný teplý letní večer u televize. A jedná se o americkou komedii z roku 2004, 50krát a stále poprvé. Natočili Peter Siegel, který se tenkrát mohl spolehnout na svého vlastně poté i tradičního parťáka Adama Sandlera. Hlavní dvojici s ním tenkrát tvořila sympatická a roztomilá Drew Barrymore. No a parádní je i zasazení filmu na krásnou slunou Havaj.
2: No tak třeba až se vrátíš z Peru.
3: To asi nepůjde, Lízo.
2: Lindo.
3: Já vím, změnil jsem ti jméno, abych tě ochránil.
2: Aha.
3: Asi se budeme muset rozloučit.
2: Tak, s Bohem.
1: Pokud jste film ještě neviděli, ve zkrátce jde o příběh dívky Lucy, která trpí poruchou paměti a stále se jí díky tomu opakuje jeden jediný den. Takže lidi, které potká, už si třeba druhý den nepamatuje, což je případ i Sandlerovy postavy jménem Henry. Jenže ten se nechce vzdát a rozhodne se bojovat o sympatie Lucy. Film byl ve své době i úspěšný dost finančně. Jeho rozpočet byl 75 milionů dolarů, ale celosvětově nakonec vydělal téměř 200. No a já vám ho určitě doporučuji.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Na závěr dnešního Film Timeu tady mám stálici českých obrazovek, ale seriálovou. S příchodem prázdnin se každoročně vrací seriál Hospoda. Možná to nikdo v devadesátkách nečekal, ale ze seriálu režiséra Jaroslava Dudka se stal fakt kult, fenomén a studnice mnoha nezapomenutelných hlášek.
2: Není 50 piv, to už je trošku moc. Člověk by měl pít s rozumem.
3: No jo, člověk by to do sebe neměl bez hlavy lejt.
4: A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
2: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokovej ohřívač.
5: Mně stačí, když jim vypiju, tak 7-8 za den.
2: Malejch nebo velkej?
5: Malej.
2: 7 malejch, kolik je to velkej?
4: Něco přes 4.
1: Hospoda je vlastně typický projekt 90. let. Otevřely se nové možnosti, divákům se dostaly zahraniční filmy a seriály a logicky tak vznikaly i české variace. Málo co se povedlo, ale Hospoda, jenž vycházela z amerického sitcomu Cheers, u nás vysílaného pod názvem Na zdraví, sázela na klasické české příběhy z klasických hospod. Jasně, seriál není bez chyb. Je jich tam poměrně dost, ale to má třeba i Červený trpaslík. A hlavně, tady se mnoho lidí poznalo, nebo ty příběhy znali ze svého okolí. A také proto se k seriálu každoročně rádi vrací. A já se milerád přidám, protože Hospodu mám opravdu rád. Stejně tak se budu těšit na vás příští týden v dalším Film Timeu. Vy užívejte léto.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Radimem a Lenkou.
1: Nemíchat.
2: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
1: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
2: jako
1: vážně.
2: Jako
1: ano.
2: Zdravíme, Míšo.
1: Tato myslí vážně.
2: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Co vám řeknu? Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.

Radio Čas. Radio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Just. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostala povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Nemíchat.
4: Vykřičník, tak, no. Jo, takže
3: a Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
4: jako
3: vážně.
4: Jako
3: ano.
4: Zdravíme, Míšo.
3: Tato myslí vážně.
4: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra 6 až 9. Rádio.

WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas.

때. 때. 라디오 Час. Yeah, baby.

Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Nemíchat.
2: Vykřičník, jo, takže
1: a
2: tak.
1: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
2: jako
1: vážně.
2: Jako
1: ano.
2: Zdravíme, Míšo.
1: Tato myslí vážně.
2: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na

0: Radimem a Lenkou.
1: Nemíchat.
2: Vykřičník, jo, takže
1: a tak. A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
2: jako
1: vážně.
2: Jako
1: ano.
2: Zdravíme, Míšo.
1: Tato myslí vážně.
2: Jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra 6 až 9. Rádio.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Život plyne dál.

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nemíchat.
2: Vykřičník, tak, no. Jo, takže tak.
1: A Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
2: jako
1: vážně.
2: Jako Y?
1: Ano.
2: Zdravíme, Míšo.
1: Tato myslí vážně.
2: Jo, jo, natvrdo. Ne, hrubky nepočítáme, hlavně, že jste všichni v pohodě a doufám, že budete i zítra, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s tím se stávají zatáčky, točí se svět sem na strači.
0: Které milujete? Milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s tím se stávají zatáčky, točí se svět.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

bright like a diamond.

trasmette. Rádio Čas.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba ty 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.